0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Dovi, co s tou korvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělá? Co se měl dělat?
0: Rock Rádio. Konec legrace. I got you.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Václave, já tě žádám. Já jsem ti to říkal, Jaromíre.
2: Jo, mám asi smálenýho.
1: Ukaž. Ženský, jděte ven.
2: Co bude, jo?
3: To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle. Na funkci to nebude mít vliv.
4: To jako na funkci rostlináře, jo?
3: No, to už vůbec ne.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: FM nebo na radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
1: To je do práce, na festiák, na poradu, do porodnice, na posed.
2: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bluši, co se tady vyhulujete, co tady kuříte? Tady samozřejmě fakčí makat. Tady samozřejmě hulí akorát z komína.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Štěpánku, pořád mi nějakou básničku.
3: Ale básnička je dlouhá a ty jsi tam 15 minut. Tobě stačí heslo.
2: Heslo. To je ono.
3: Něžné heslo. Něžné a přitom pádné. Musí vyjadřovat lásku i osudovost. Že je to na věky, to na ženský působí.
2: Svenluko na věky. Zalezem do deky.
0: Rock Radio. Konec legrace.

webu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dále. Dále.
2: Soudru, profesore. Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne hodina.
1: Ano.
2: Ano. Už je čas, musíme jít.
1: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
2: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: roky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Počkej, počkej, zastav, zastav. To je Kája. Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj. Já tě znám. Ty mě neznáš?
3: Bohužel, já si nepamatuju.
2: Jak nepamatuju? Jedno, pojď. Napijem se, si panáka, pojď. Ne, pojď samozřejmě.
3: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
2: Nebevněš, jak mám taxík a tak stále pojedem.
3: Je mě líto, ale
2: vypoj já nás, vypoj nás.
4: Dobře.
2: Pojď taxíkem, jdeš samozřejmě.
3: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
2: Kájo, nebevně, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje.
3: Pojďte,
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
1: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
0: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
1: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
0: zážitků
1: a zábavy.
0: Táta sviští po okruhu,
1: děti si užívají spolu jízdu
0: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
2: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem do dnes.
1: Adrenalinovou jízdu najdete na
3: firmanazážitky.cz.
4: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. W i FM nebo na radia.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
8: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
10: Rock Radio. Rocková muzika v dabu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Zprávy.
11: Hezké ráno, máme pátek 6 hodin a jsou tu zprávy. Policie ve čtvrtek podvečer zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie o tom informovala na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý v podvečer z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Ministerstvo financí od čtvrtka nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová. Upisovací období pro první emisi dluhopisů republiky potrvá do 28. června. Rusko od půlnoci z noci na středu vyslalo na ukrajinská města a obce přes 1560 dronů. Napsal to na síti X večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který vyzval partnery, aby o útocích nemlčeli. Řekl také, že Ukrajina se neobejde bez podpory, aby mohla bránit svůj vzdušný prostor. Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Duel skupiny B začne ve 20 hodin a 20 minut.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně taky zabouří a na Šumavě může i sněžit. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu, oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou už jen přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 16 stupni Celsia.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
16: Rock Radio. Doprava.
11: Nehodu nákladního vozidla máme hlášenou z Budějovické ulice ve Velšíně, jinak byste měli projet všude bez problémů.
17: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
16: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
18: Dobré ráno, čumáci!
19: Pěknou malou sobotu vám přeje Honza,
11: Anabel
20: a Zuzka.
19: 6:03 v pátek 15. května si dáme dnešní poslední den tohoto týdne, ten pracovní samozřejmě myslím.
21: Hele, jsi říkala, jestli se chystáš to zabalit, jestli mám začít taky psát závěť, jestli to uděláme hromadně.
19: Já si půjdu koupit pro vás a oni se mě právě budou ptát, jestli to chci zabalit a já řeknu, že jo.
22: Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš.
19: A nebo povězte níže, sundejte mu lepku. Hele, mě by zajímalo, to je stejně bizár, když jdeš prostě do kostela ukrást lepku, co s ní potom děláš, i když je ta lepka svatá, dejme tomu, bez tak je tam lepka nějakého psa už mezi tím, že to už někdo dávno někde prodal.
11: To ty věřící všichni, kteří tam se k tomu chodí modlit, uslyšejí určitě velice rádi.
21: Nevím, ale můžeš ukrást nějaký stehínko do kostnice, uvidíš, jak dopadneš, tam jich je rost.
19: To je pravda. Hmm. A tam už jsou ohledaný, jak už nebudou tak dobrý.
21: A jsou moc hezký, já jsem tam loni byla.
19: Jo?
21: Pěkné to je.
19: Dobré, tak já se tam zastavím podívat, když tady lepku a oni najdou mezi kým se vrátí.
21: Hory na výlet, já tě tam vezmu
19: Hanzíčku. Tak jo, Zuzku vezmem taky.
11: Ne, to, dobrý, to dobrý.
21: Zuzka s náma nechce se trávit čas mimo práci, protože nás má plný zuby přes týden.
11: Já nic neřekla.
19: No tak ale přátelé, už jsme dlouhý, tak si pojďme radši dát muziku. Dáme si Bad Wolves a Zombie.
16: Rock Radio.

0: Přátelé, 6 hodin 13 minut je tady páteční rozdávačka. Já řeknu jenom sekačky, pily, vrtačky, nůžky, stroje Fieldman na zahradu i do dílny zakoupíte na fieldman.cz. Proč to říkám?
1: Protože máme zakačku sekačku. Poslední sekačka zdarma, přátelé, praktická benzínová sekačka Fieldman FZR4006-80B. Sleduješ, jak jsem to dneska řekla? Bez chyby. Wow, chci potlesk.
0: Krásný, škoda, obdivně, že je nerozdáváme obdivně, wow. Už příští týden.
1: Sekačka má lehkou konstrukci, spolehlivý čtyřtaktní motor Rato, který zajišťuje snadnou manipulaci a efektivní sečení a navíc si můžete nastavit výšku hned ve třech úrovních, to znamená od nejnižší po nejvyšší, kdo má radši delší trávník.
0: Takže pánové, dámy, pokud chcete někoho seknout, pište si o sekačku dneska jenom do 7:30 a to do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram, připište telefonní číslo a prosím vás, pane bože, říkáme to pokaždý a pokaždý tam pak přibyde nějaký komentář. Nepište to pod ten obrázek na Facebook, pod ten příspěvek, to je ten obrázek, kde já tam ležím, chlastám pivo a Anabel maká. Tam to nepište, tam to nedostanete a stejně vám potom zavolá nějaký int, který pro vás bude chtít peníze.
1: Je to tak, řekl jsem moc hezky.
0: Děkuju. A teď ti tady mámo dám Halloweeny, hele, doktor Stein, na Rock Rádiu.

0: kulendárium.
1: Je 6 hodin 22 minut, pátek 15. května, pojďme se mrknout, kdo co slaví. Svátek má dneska Žofie a případně Harald, Rajza, Sofie a Rajsa. Znáš nějakou Žofii?
2: Jenom ze Survivora.
1: Myslíš Žofku Dasbojánovou, to je moje spolužečka z konzervatoře, takže jí tímto zdravíme a přejeme všechno nejlepší.
2: To tak došlo úplně na šrot na ty slavíky teď.
1: Jo, ne, ďábel, já jí miluju. Takže Žofinko, přejeme ti všechno nej. No, jinak dneska by bývalá 90-ková česká pornoherečka Paula Wild alias Pavla Nováková oslavila 52 let, nebo slaví 52 let.
2: Já jsem chtěla říct, ona už je po smrti.
1: Ne, není, říkáš, no.
2: Nekrolog, dnes by oslavila, tak doufejme, že ji oslaví.
1: Tak je otázka, jestli to ještě slaví holky v tomhletom věku. Každopádně přejem všechno nejlepší, mám na ní spoustu vzpomínek. Pojďme na muzikanty. 67 let slaví britský zpěvák Andrew Eldridge, The Sister of Mercy. Love, 71 let má český zpěvák Martin Kraus, zakladatel kapely Krausberry. Snad jen pro dívčí klín na starým nádraží. 73 let slaví britský kytarista Mike Oldfield. Slavná píseň, kterou přespívali jako mámí Shadow. 75 let by oslavil americký zpěvák Dennis Fergie Fredrickson. S touto naspíval desku Isolation, dělal vokály pro Survivor.

0: 78 let by oslavil taky už nežijící novozélandský basák Gary Thayne z Uriah Heep. Tak pojď mi.
1: Happy birthday to you.
2: Uh-huh.
1: Happy birthday to you.
2: Uh-huh.
1: Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Jestli vás, přátelé, neprobudilo tohle, tak to zkusíme zase za chvíli taky muzika.
1: Kikiriki!
0: Dáme si kýu. Friday, I'm in love, Ježíši
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku. CZ.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
12: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
15: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
16: Já nový plot mám.
17: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.

0: Friday, I'm in love. I'm in love. Dneska je opravdu pátek, jsi zamilovaný.
1: Jsem zamilovaný do tebe.
0: Já do Zuzky, protože má zprávy.
1: Já jsem teda taky zamilovaný do Zuzky, ale když bych řekl, že do Zuzky a ne do tebe, tak bych mě se splivala a urazila by se zby tady vzpomněl.
0: Takže jsi to řekl dobře.
1: Takže jsem zamilovaný do tebe.
0: Tu stovku dostaneš po vstupu, jdem na to.
1: Zuzko.
2: Nechcete mít ze zahrady džungli? Chcete, aby na vás byl Přemek hrdej? Potřebujete budit sousedy v neděli v 7 ráno líbezným zvukem kvalitní sekačky? Jenže žádnou nemáte? Osušte oko, kryjeme vám záda. Laďte rokovej rozjezd od pondělí do pátku. Honza s Anabel hodí do placu 5 sekaček a jednu z nich možná věnujou právě vám. Slušná sekačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Stroje Fieldman. Na zahradu i do dílny. Zakoupíte na fieldman.cz. Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, máme krátce po půl sedmé, jdeme na rychlé zprávy. Sněmovna by dnes mohla pokračovat v závěrečném schvalování sporné novely zákonů o veřejných rozpočtech. Ve sněmovním finále jsou taky dvě sociální předlohy. Jedna mimo jiné stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Americký prezident Donald Trump se dnes v Pekingu druhým dnem setkal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Čínský vůdce šéfa Bílého domu uvítal podáním ruky v zahradách uzavřeného vládního komplexu, kde se oba nechali vyfotografovat. Po společném pracovním obědě Trump oficiální návštěvu Číny ukončí. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Nasazené dvojky porazily v italské metropoli australsko-nizozemskou dvojici a vyhrály 17. zápas v řadě.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jeho východní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně taky za pohoří a na Šumavě může i sněžit. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 16 stupně Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Ve Velešíně se stále řeší nehoda na Budějovické ulici a pozor si dejte taky na Kladně v Rozdělově, kde se řeší nehoda na Smečenské ulici, kde auto narazilo do lampy.
2: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
1: Přátelé, slyšeli jste to, dejte si bacha na Smečenský, u Lidlu nějaký důchodce to tam místo do Lidlu pustil do lampy.

0: umf a jejich augen auf, otevři oči, vstávají 6 hodin 38 minut.
1: Vstávám.
0: V pátek. Na rokovém rádiu, v rokovém rozjezdu.
1: Já to mám... to neřekl dřív, že mám stát, ty jsi jednu písničku vyhodila, to vidím.
0: Ano, přesně
1: no to,
0: tak, aby jsme to stihli.
1: Včas, no, ale to jsi mi včas neřekl. No.
0: Přátelé, teď tu mám jednu novinku, tu máme pro tebe, když já nevím, jestli ty máš ráda stadionovej rok a starší kapely. Já miluju Def Leppardy, tuhle tu kapelu. Def Leppardy v lednu pustili ven novej single, myslím, že to bylo v lednu, a připravujou novou desku. A pozor, teď se zpěvák Joe Elliott rozpovídal o tom, že už mají nahraných 17 až 18 nových skladeb, že to vydá na dvě desky. Deska má být příští rok na jaře. A ještě mě tam zaujalo povídání o tom, jakým způsobem oni pracujou. Už to není tak, že by si pronajali někde studio a tam to spolu pekli. Ne, ne, ne. Oni každý bydlí někde úplně jinde a posílej si to, mají svoje domácí studia a ty svoje části nahrávají. Dávají doma, mají plnou důvěru sami v sebe, že to prostě dobře dopadne, takže si do toho nekecají, což si myslím, že je úplně ideální, že to je fakt jako skupinová práce. A je zajímavý, že když teďka končili svoji rezidenturu v Las Vegas v zimě, tak dokonce nahrávali i tam, že prej bubeník Rick Allen nahrával tam v suterénu divadla nějaký věci, zatímco kytaristi tam pilovali na pokoji na hotelu nějaký jako zase kytarový věci. Je to hrozně zajímavý, jakým způsobem dneska ty desky můžou vznikat.
1: No, nová doba, nové možnosti, veď, tak dřív se to dalo poslat Maxime holubem, teď máš různý jako digitální způsoby, takže proč ne?
0: Teď ti to holuba vygeneruje AI třeba, takže dobrý.
1: I s písničkou.
0: I s písničkou, takže se těšíme na holuba od Def Leppardů příští rok, někdy v zimě, na začátku roku.
1: Je to tak, a od divokých leopardů přejdeme ke škorpíkům.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90.

0: do 19. května. Kaufland. ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
5: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
8: Fizomat stavebniny.
9: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
10: Cemix fasáda, trvalá paráda.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.

0: nevešlo do zpráv.
1: Zuzko, je to tvoje.
2: Trojice z Los Angeles skončila ve vězení za neobvyklý pojistný podvod. Pachatelé se snažili přesvědčit pojišťovny, že svá luxusní auta jim poškodil medvěd. Ve skutečnosti ale škody způsobili oni sami v kostýmu.
3: Já už jsem se domlouvala právě s Honzíkem, že se převleče za pandu a půjde mi rozbít skla u Mercedesu. Zkusíme to, jestli to vyjde.
1: Že bych ti právě rozbil skla u tvýho medvěda.
3: U mýho medvěda, přesně. Ale právě proto nemůžeš být medvěd, ale musíš být panda.
2: Tak jenom prosím vás, si zkontrolujte, jestli tam nejsou v okolí někde kamery, což ty pánové neudělali chytrý. A
3: oni se jako slíkali před těma kamerama
2: to
3: z toho
2: ne,
3: kostýmu.
2: Ale kriminalisti si zavolali nějakého biologa, který se koukl na ty snímky a řekl, hele, tak to asi jako nebude úplně jako medvěd.
1: Hustý. Hele, viděla si. Co to bylo za pohádku, jak se převlíkal Bajaja, jak se převlíkal za medvěda?
2: No.
1: Jak to vypadalo strašně postiženě.
3: Jako je to pravda, no. To bylo vlastně v té, jak on tam bojoval s tím medvědem, že jo, a tam byl ten.
1: No tak tohle bylo třeba ještě 10x horší. Já jsem to video viděl, jak se tam jako potácí v tom autě a dělá, jako že ho ničí vevnitř. A to byla ta strašná
3: herda. Takže nedobrý herecký výkon, jo, říkáš?
1: Ne, jako model retard.
3: Je pravda, že jako napodobit divoké zvíře nebude jednoduchý.
1: Ne. Jako kucí to tady jako fakt těžce přepálili. Myslím, že v hospodě u piva to znělo jako super nápad, ale pak to rozhodně nedopadlo.
3: Já tady po operaci umím retardovanýho lachtena, to by mi někdo i uvěřil možná.
1: Tak mi pak půjdeš vojet 5 korunou moje auto.
3: Tak jo, se dohodnem.
1: Díky. Zuzko, taky díky. Do tvýho auta se podíváme po 7 ve zprávách, teď zase Arakain, Ďábelská hra na Rock Rádiu.

0: Brian Adams na Rock Radio a One Night Love Affair, láska na jednu noc, nebo aférka na jednu noc, minutku před sedmou na Rock Radio.
1: A na cigánskej svatbě u nás hrál aroma kapela, dáme
0: a zatímco vy posloucháte Rock Radio, my tady evidentně smažíme, nebo nevím, co tady děláme. Každopádně, jak jsi to říkala, že si dáme?
1: Zprávy.
0: Jo, tak jo.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol. Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Pro doma. Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké ráno, je 7 hodin a jsou tu zprávy. Koaliční rada, tedy zástupci vládních stran a hnutí ANO, motoristé a SPD ve čtvrtek v podvečer jednali v sídle vlády o takzvaných akceleračních zónách. Jde o oblasti, kde můžou snáze vznikat větrné elektrárny. Přišel s nimi loni schválený zákon, který předložila ještě bývalá vláda Petra Fialy. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, jestli a na jakou školu byli přijati. Informace by měly být v elektronickém systému DIPSI, zveřejní je taky školy. Státní organizace CERMAT dnes taky předá ředitelům středních škol výsledky státních maturitních zkoušek, které psali žáci začátkem května. Německý kancléř Friedrich Merz kvůli nedávné cestě slovenského premiéra Roberta Fica do Moskvy a jeho schůzce s ruským prezidentem nepřijede na návštěvu Slovenska. Řekl to bývalý slovenský ministr zahraničí a místopředseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Ivan Korčok. Bratislava podle něj už byla o tomto rozhodnutí oficiálně informována. Útočník Slávy Tomáš Chorý obdržel od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 6 soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po faulu loktem na Spartana Asgera Serenzena. Jeho spoluhráč David Douděra, který ve šlágru druhého ligového kola nadstavbové skupiny o titul taky dostal červenou kartu, si nezahraje 3 utkání.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jeho východní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně taky zabouří a na Šumavě může i sněžit. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu, oblačnost začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty od 11 do 16 stupňů Celsia.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: opatrně v Mostě na křižovatce ulic Bělehradská a u stadionu, srazily se tam 3 osobáky a v Praze se řeší nehoda na Pražském okruhu ve směru D1 na 6,5 kilometru, taky jsou tam sobě 3 auta a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh.
10: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Pěknýho medvěda u vašeho auta vám přeje Honza,
12: Anabel a Zuzka.
0: 7:04 v pátek 15. května. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat poslední, tak je pátek, to je jasný, praktickou benzínovou sekačku Fieldman FZR4006-80B.
1: Ale tak ty si jak krásně řekl to číslo, normálně jsem z toho celá načatá, věřím, že naši posluchači tež. Takže kdo je načatej, chce sekačku, pište, popůl zvedejte telefon a my jednomu z vás zavoláme.
0: A prosím vás, ještě jednou pište nám to do vzkazníku, nepište nám to pod ten obrázek, který jsme dali do příspěvku na Facebook, tam to k ničemu není a upadnou vám ruce, protože vám je do té sekačky strčíme.
1: No, tak to si řekl moc hezky.
0: Díky, mámo. AC/DC Shot in the Dark, výstřel do tmy.
10: Rock Radio.

0: Teorie mrtvého muže, all or nothing, všechno nebo nic, to pak ukradla Eva Farná, ne? Je 7 hodin 11 minut, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a máme pátek 15. května. Slaví se den, udělej oběd se svým psem. Já bych chtěl upozornit, že je tam se svým psem.
1: Ne ze svého psa.
0: Ano, kdyby náhodou nás poslouchali z brněnského, z berounského fast foodu, takového, co tam jde, mají, dobrý den, dáte si sříži, tak aby to nebylo moc dobrý.
1: Bobika.
0: No ale o tom jsem mluvit nechtěl, chtěl jsem mluvit o tom, že dneska je Mezinárodní den povědomí o podvodech na seniory. Mm-hmm. Jo. A ještě jednou teda se vrátím k tomu, co jsme říkali před chvílí, přátelé, prosím, nepište nejenom pod náš obrázek se sekačkou, ale vlastně kamkoliv veřejně na sítě svoje telefonní číslo, protože strašně usnadníte práci někomu, kdo vám potom bude volat, abyste převedli peníze, abyste něco někde zaplatili, protože jste nezaplatili, že vám přijde balík, který máte zaplatit a tak dál.
1: Mně se teď mimochodem stalo, předevčírem mi přišla SMSka, že jsem spáchala přestupek a že mám okamžitě nějaký peníze na něčí účet, tak jsem ho dala do blokace. Ale dneska máš svátek ty, jeden ohrožených druhů. Všechno
0: jo.
1: Nejlepší, miláčku.
0: Počkej, a co, jako chlap dobrý, nebo co je ohrožený druh?
1: Taky a taky seš panda.
0: Ježiš, tak to děkuju moc. Tak my jsme si navzájem popřáli tady, přejeme vám dobrou chuť k snídani, ještě jednou udělej oběd se svým psem, jo? Pozor na to, protože jak znáte to přísloví, kdo chce psa jíst, hůlky si vždycky najde. Aerosmith, Amazing na Rock Radio teď.

0: Je 7 hodin 21 minut, posloucháte rokový rozjezd Rock Radio a Manowar. A my tady máme teďka novinku, ne úplně veselou, o neméně velký big beatový český legendě. A to je kapela Katapult. Katapulti totiž teďka oznámili, lépe řečeno jejich šéf Olda Říha, že končej. Lépe řečeno, že si dávají velkou koncertní pauzu.
1: Je to tak, ale nebojte se nic, na pódia se chystají vrátit, protože si dávají pauzou pouze z důvodu tvorby nové muziky a chtějí na to mít klid, takže nebudou nikam vyrážet, ale vy se s nima můžete rozloučit a to už zítra, to znamená 16. května v letním kině v Lysí nad Labem. Kdyby si někdo chtěl udělat zítra výlet a naposledy si trsnout na Katapulty, než se vrátí zpět v plné palbě, tak můžete.
0: Pokud máte rádi kaťáky a vzpomínáte ještě
1: ráda
0: třeba...
1: Katu v šlech.
0: To je dosporné. Pokud vzpomínáte na klasickou sestavu, že jo, Dědek Šindelář, Stole jako hout a právě Olda Říha a chcete zamáčknout slzu, než si kluci dají pauzu, která uvidíme, jestli teda bude fakt jenom pauza, nebo už se nevrátí, to nevíme, tak zajděte zítra na koncert.
1: Tak, to je náš tip od nás pro vás a už za chvilku vypsaná fixa.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
6: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
12: A tomu říkáte problém?
14: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
15: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
16: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
17: Co se tady děje?
18: Co se chystá?
19: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
19: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: 19.82 a vypsaná fixa přesně vteřinu po půl osmí dohrála na Rock Rádiu.
1: Zuzka se přiřítila v zimní bundě, protože jí zima i přesto, že je tu 28 stupňů a dáme si zprávy.
2: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Sněmovna by dnes mohla pokračovat v závěrečném schvalování sporné novely zákonů o veřejných rozpočtech. Ve sněmovním finále jsou taky dvě sociální předlohy. Jedna mimo jiné stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Americký prezident Donald Trump se dnes v Pekingu druhým dnem setkal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Čínský vůdce šéfa Bílého domu uvítal podáním ruky v zahradách uzavřeného vládního komplexu, kde se oba nechali vyfotografovat. Po společném pracovním obědě Trump oficiální návštěvu Číny ukončí. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Nasazené dvojky porazily v italské metropoli australsko-nizozemskou dvojici a vyhrály 17. zápas v řadě.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně taky zabouří a na Šumavě může i sněžit. Nejvyšší teploty naměříme mezi 11 až 16 stupni Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V Ostravě se řeší nehoda na Sokolské třídě na křižovatce s ulicí 28. října. Trolejbus tam srazil chodce. A pozor, taky v Praze boural se na náměstí IP Pavlova na křižovatce s Legerovou ulicí. Jsou tam teď uzavřené všechny jízdní pruhy.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Zuzko, to bylo moc hezký, to by je zima.
3: Je mi kosa, no, vy tady na mě pouštíte klimošku, budu nemocná z toho.
0: Klimoška dobrá, si myslím.
1: Já bych říct, je tady 24,8 stupňů, no. 24,8 stupňů.
0: Tak na to, že máme rádi 21, tak je to super.
3: Vás hřeje mládí, no.

0: Blackstone Cherry, In Love With The Pain, v lásce s bolestí, 7:55.
1: To jsem přesně já v poslední době, já jsem neustále v lásce s bolestí.
0: Fakt, máš ráda, když někdo se švihá?
1: Musela jsem si zvyknout, protože jinak bych musela ukončit svůj život.
0: Jo, ty myslíš psychickou bolest?
1: To taky,
0: jo,
1: mimo jiné.
0: Hele, zvládla by si třeba i bolest, kdyby ti někdo strčil ruku do sekačky?
1: To asi ne, ale někomu ji radši dáme, aby tam strkal někdo jiný tu ruku.
0: No tak jo.
1: Jupí.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland. Kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz

0: umělecké kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
7: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
8: Rock Radio.
9: Je 7 hodin 39 minut. Rozdáváme poslední sekačku Fieldman a šťastnou majitelkou je... Já jsem zapomněl jméno. Jíňa z Hlavečníku. Dobré ráno.
10: Krásné, dobré ráno. Z Hlavečníku to zní jak Konečník trochu, pardon. Teda. Zvláštní to vesnice.
9: Ale Hlavečník je nahoře, prosím ti, Konečník je dole, to si nepleť. Jo?
10: Ale že to je dobré, to bychom mohli začít používat. Váš hezký Hlavečník.
9: My zdravíme, hlavně Jíňu. Dobrý ráno, přejeme, gratulujeme. Sekačka je tvoje, děkuji. Co ty na to říkáš?
11: Jsem nadšená, protože se snažím o to celý týden a sekačku dostal manžel, když jsme se stěhovali kdysi do jednoho baráku před 22 lety, což samozřejmě už nevydržela, takže bude nadšenej.
10: To jsem chtěla říct, že to jste měli nejdelší,
9: žijící sekačku.
10: Ano, nejdelší žijící, je v Guinnessově knize rekordů, doufám.
11: Jo, trochu je rozsypaná, schnílá, ale seká furt, jako jede.
9: Tak jiný, tohle bude moderní, úplně výborně. Nová. Jediný, co neumí, je, že by sekala sama, takže já myslím, že tvůj manžel bude spokojený, ty jsi psala, že jí dostane k 50.
11: Ano, ano, bude moc rád.
9: A že má deprese z těch 50.
11: Já ho z toho dostanu.
10: To je mladý kluk, přesně. To
11: nikdo nevládne.
10: Ano, potřebuje pomazlit, podrbat tak, za lůžkem a bude
11: dobrý. Já ho miluji
10: dobrý.
11: Už tou pleškou, co mu začíná.
10: To víš, jo. Tomu já
11: rozumím. Myslím Honzika, Honzik nemá vlasy vůbec.
9: Jemu teprve začíná, dobře, jsem uražený.
10: Já jsem chtěla říct, že právě Honzík už to má jak letiště, takže to před ním neříkej, že tvůj o 10 let starší manžel, než je on, má už teprve začínající.
9: Zase, hele, já žádnou sekačku nepotřebuju, to stačí u mě akorát naleštit, to je to krásný. Stříkneš to brefem nebo něčím,
10: tak
9: to přečteš.
10: Ale sluší to i takhle naleštěným. Děkuju. Máš to moc hezký.
9: Každopádně, Jíňo, prosím tě, pozdravuj od nás pana manžela, přejeme mu všechno
11: já
9: nejlepší.
11: Já si myslím, že to teď poslouchá cestou do práce, takže miláčku, sekačka je tvoje, šerý ročník narozeninám.
9: Já si myslím, že lepší dárek si takhle nemohla zařídit, ještě jako popřát v rádiu, to je super, doufám, že nenabourá někde.
10: No to jo, no. A doufám, že tě poznal teda, ale tak Jíňa je docela ojedinělý jméno, takže si myslím, že to by mohl. Jako.

0: Helena. Já jsem nezapomenutelná prý, takže mě pozná každej.
1: To je krásný. To já prej taky, bohužel.
0: Hlavečníky na samolej. Ano, to těším do Kutné Hory.
2: Ano.
1: Ano, uvidíme se, Kutná Hora, snad se tam doslintám. Teďka budu nejdřív v Český Budějovice, jak mám ještě čas nějakej se dohojit. Ale už to řeším určitě. Kruh, na kterým tam pojedu, plavecký. Doplavu tam.
0: My máme, klidně tě přivezu.
1: Pán, ježiš, ty jsi miláček, tak dáme fotečku.
2: Přesně taky, jo, tak v tom případě tady jediná podmínka, potom nám pošli fotku s Anabel. Jinak mě krásný ráno, pana manžela taky zdravíme.
0: Pošlu mají se tekačkou, neboj.
2: Tak, přesně tak. Krásný ráno, měj se hezky.
0: Děkuji, zlatíčka, čumáč si, ahoj.
2: Ahoj.
3: Stroje Fieldman. Na zahradu i do dílny. Zakoupíte na fieldman.cz.
2: A všechny sekačky jsou rozdaný, takže teď už jenom cena útěchy, což je Ozzy Osbourne a Elton John, dohromady v jedné písni.
1: Obyčejný muž.
2: To jsem já. Tak se mě hezky a čau.

0: Je 7 hodin 51 minut a na Rock Rádiu zněl Rob Zombie a jeho Drákula.
1: A teď si dáme našeho oblíbeného strýca ze Znojma, nebo odkud ho, ze Zlína a jeho motoho výzdy.
0: Ten nám nepije krev jako Drákula, ne, ne, ne. Marceli, zdravíme, ahoj.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Taky máte mezi svými kamarády takové ty týpky, co po vás něco chtějí, svatosvatě přísahají, že vám potřebné podklady dodají v pondělí a pak se strašně diví, když se vztekáte, že pátek není pondělí. Od té doby, co dělá motokeci, mám pocit, že takových mám mezi přáteli čím dál víc. Třeba takový Jirka Zemánek v únoru mi říkal, hele, budu dělat leteckou show, všechno ti pošlu tak měsíc předem. Tak přátelé, ty podklady mi došly včera, ale i tak vás můžu pozvat na letiště Drahotuše u hranic na Moravě, kde se zítra, ano, zítra uskuteční tradiční Air Automotor to Veterán Show, již 13. takže žádný neověřený podnik, ale naopak akce, které i čas vystavil zelenou. Na co se na letišti Drahotuše těšit? Úderem 10. můžete shlédnout zahajovací skupinový průlet všech možných typů letadel i letadílek. Zhruba od 10:45 pak přijde Veterán Show. Všechna zúčastněná vozidla najedou na rampu a i vy vyberete, které z nich je nejelegantnější. Poté vyrazí Spanělka do lázní Teplice nad Bečvou, kde veteráni otevřou sezónu, tam odsud se pojede do Kelče a pak zpět na letiště Drahotuše. Tím, co budou veteráni pryč, bude probíhat letecká show, můžete zkusit vyhlídkové lety. A co to znamená letecká akrobacie, ukáže dvojnásobný mistr světa, legenda Petr Jirmus. Vstup je zdarma, platíte jen pade za parkování. Air Automoto Veterán Show na letišti Drahotuše u hranic na Moravě už zítra.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Oasis Champagne Supernova dohrává přesně v 8 hodin na Rock Rádiu. Nestíháme, máme zpoždění. Dáme si zprávy.
1: Já myslím, že no, ty jsi vypadal, že už to pustíš, tak to pust.
0: Tak já to pustím.
1: Tak to pust.
2: Ne, ne, už to tam ne. Je. Ježiš Krista. Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
8: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké páteční ráno máme krátce po 8, jdeme na zprávy. Policie ve čtvrtek v podvečer zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie o tom informovala na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý v podvečer z baziliky v Jablunem v Podještědí na Liberecku. Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí. Ministerstvo financí od čtvrtka nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová. Upisovací období pro první emisi dluhopisů republiky potrvá do 28. června. Rusko od půlnoci z noci na středu vyslalo na ukrajinská města a obce přes 1560 dronů. Napsal to na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který vyzval partnery, aby o útocích nemlčeli. Také napsal, že Ukrajina se neobejde bez podpory, aby mohla bránit svůj vzdušný prostor. Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Duel skupiny B začne ve 20:20.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně taky zabouří. Na Šumavě může ráno na 1000 metrů i sněžit. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 16 stupně Celsia.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
1: Bouralo se na Průmyslové ulici v Praze a opatrně taky v Plzni na Studentské.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
4: Dobré ráno, čumáci! Zatím ještě pěkný páteční neuražený ráno vám přeje Honza.
5: A Navel. A Zuzka.
4: 8:05 v pátek 15. května. Já bych jenom chtěl říct jménem tady nás třech, že bychom moc rádi poděkovali našemu odpolednímu kolegovi z Rokovýho Vraza Danovi, protože nám zařídil moderní luxusní klimatizaci, takže si myslím, že je na čase si ji pustit. Tak, to chvíli trvá, ale pak to bude dobrý. Tak za mě je to dobrý.
6: Za mě je v pohodě.
4: Jako vlastně to ani není moc slyšet, si
6: není,
4: myslím.
6: Děkujeme, Dané, hned je
4: to příjemný. Hele, Dané, děkujeme moc, je to super. A my ti za to teďka posíláme Nirvánu, nebo on je to stejně jako neuslyšíte asi, tady jedno.
0: Rock Radio.

0: Five Finger Death Punch a dobrá ranní probouzečka už je to Luej na Rock Radio 12 minut po 8. Je pátek 15. května, mám tady něco pro milovníky zvířátek, čili pro tebe.
1: Pojďme.
0: V roce 1971 se 15. května sešly tři rokový kapely v Londýně na společném koncertě. Britská kapela Faces, americký Mountain a taky britský Pink Floydi. V parku u Křišťálovýho paláce si dělali takovou maličkou zahradní slavnost, že jo, pitíčko, sluníčko, dečka, muzička, ganža, nevím, co tam všechno bylo. No a taky rybník s okrasnýma rybama. Rybníček, před kterým bylo postavený pódium, na kterém se hrálo. No a kapely, hlavně teda Pink Floydi, tak neskutečně tavili hlasitost, že ty všechny ryby v tom rybníku pochcípali.
1: Ne.
0: Jo, některý prej zabila obrovská hlasitost a vibrace, který šly z té aparatury.
1: Kriste.
0: A ty, který to přežili, tak potom dodělali
1: měli
0: dýmovnice,
1: trauma,
0: který padaly právě do toho rybníka. A taky ohňostroje a suchej led.
1: Pane bože.
0: Takže to byl hromadný útok prostě na okrasní ryby. Oni potom museli za to platit dokonce nějakou pokutu za to, že tam ty ryby jako má zmasakrovali, pozabíjeli.
1: Kapří genocida.
0: Přitom z toho mohla být docela dobrá rybí grilovačka, že jo? Nebo takovej letní výlov, salátek k tomu, že jo? Máš to.
1: Teď nějaký Mongol předevčírem plaval ve fontáně di Trevi. No.
0: To jsem viděl, že taky strašně.
1: Tam hodil šipku, no tak co už. No, tak lidé jsou různí, kapří genocidy se dějí, no tak.
0: Přesně
1: život.
0: Tak. Hlavně, že jste z Chomutova. Jedem dál, Mr. Big, while
1: Mr. Big.
0: Já už jdu pryč.
1: A to Kerry to je.
0: To je Kerry, tady ten Kerry.
1: To je.
0: Já se jdu zabít, to je pátek, sorry. Mr. Big, Wild World na Rock Radio.

0: Deep Purple na Rock Rádiu s Králem snů v 8 hodin 22 minut. Lepší song jsme si teď nemohli přát, protože už jsme to tady říkali, ale 3. července vydají Purplové nový album s názvem Splet. Po dlouhý době pořádný tvrdý zvuk, jak v 70. Takže se máte na co těšit.
1: No a venku je první ochutnávka i s videoklipem. Nevím, jak se to jmenuje, ty to tam máš před očima.
0: Počkej, já koukám ven, kde venku?
1: Venku jako před barákem
0: na tady?
1: YouTube.
0: Je takhle. No.
1: Že by tam stály Purplové tady pod oknem a hráli na kytáru.
0: Prosím tě, song se jmenuje Honza Danda, neboli Arrogant Boy, arrogantní kluk.
1: Ale to je krásný. A pustíme si ho?
0: Pustíme. A
1: no. Ty jo. A kuci ještě nepatří do starého železa.
0: Na to, kolik jim je.
1: Viď?
0: Tak to tam furt
1: sypou
0: je.
1: Sypou to tam pěkně.
0: Přesně. Tam je dobrý. Jako já se na tu novou desku těším.
1: Jako zní to skvěle, vy si to, přátelé, můžete taky pustit doma na vašem YouTube a dalších streamovacích platformách, kde to předpokládám už je taky.
0: Ano.
1: Ano.
0: Je.
1: Je.
0: A za chvíli bude venku, jakože ve vašem rádiu, Valda Gang na jednu noc.
1: Takže ne před barákem.
0: Já se tam stejně budu podívat, jestli tam nejsou náhodou.
1: Radši se tam mrkni, hele, já bych
0: jistota,
1: to zkontroloval, já to vím.
0: Tak jsem hezky a čau.
1: Tak čau.
2: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz. Skonto
2: nábytek. Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
11: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Valda Gang na jednu noc, 8 hodin 30 minut přesně. A dneska je pátek, 15. května, a to znamená jediný. Zuzko, prozraď, na co se teďka těšíš.
1: Já se těším, že půjdu domů za chvíli.
0: Aha.
2: Já taky bolí záda a mám doma udělaný tajský curry. No, ale samozřejmě se těšíme na výzvu pro pandičku. Dneska to bude takový humr, že vám z toho slezou sandály.
1: Hele, na vůbec, to se netěšíme.
0: Ale vůbec mi nepomáháte.
2: A motýle.
0: Jakože vůbec mi nepomáháte, protože půl devátý dáme si první zpravodajství z hokeje.
2: Jo, takhle, jaj. Tak, wow. Super.
3: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Oba celky se letos utkali taky na únorovém olympijském turnaji v předkole playoff v Miláně, kde výběr trenéra Radima Rulíka zvítězil 3-2. Z Dány se národní tým utkal taky ve skupinové fázi mistrovství světa před rokem v Herningu. Po bezbrankové první třetině nakonec bez větších potíží zvítězil 7-2. Zatímco ale Češi později vypadli ve čtvrtfinále po porážce 2-5 se Švédy, Dánové se postarali o jedno z největších překvapení historie šampionátů, když ve stejné části udolali po obratu v závěru zápasu Kanadu 2-1 a dostali se poprvé mezi nejlepší čtyřku. Dnešní duel skupiny B začne ve 20 hodin a 20 minut.
3: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz. Rock Radio Doprava.
1: V Brně opatrně na Jugoslávské ulici, kde se srazil nákladák s osobákem, neprojedete jedním pruhem a na D1 se pozor ve směru na Prahu, na stém pátém kilometru se bouralo.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: 8 hodin 35 minut na Rock Rádiu Airborne, Cheap Wine and Cheaper Women. A holky, já tady mám pro vás, teda nejenom pro vás, ale pro všechny teďka takový vážný, smutný prohlášení. Včera mi psal pan Karel, zrušovan nad Jevišovkou. Psal, že mám přestat dělat výzvy pro Pandu, že už toho bylo dost. A proto mám teďka oficiální oznámení, přátelé. Počínaje dnešním dnem mi pan Karel může vylízat prd.
1: Rock Radio. Výzva pro Pandu.
0: Takže je tady pátek, pojďme na to.
2: Takže napsal si pan Radek, že prej si nedávno byl v kině na Michaelovi a jestli bys nemohl udělat nějakého Michaela. Já myslím, že se z toho zhostil velmi dobře. My jsme se Zuzkou nadšení, nás to velmi baví a myslím, že naše posluchače bude taky, tak pojď na to.
0: No tak ukážeme si jednoho, musím se u toho tahat za toho pindíka, jak vám to dělal vždycky.
2: Ne, nasaď sluchače bude taky, tak pojď na to.
0: No tak ukážeme si jednoho, musím se u toho tahat za toho pindíka, jak vám to dělal vždycky.
2: Ne, nasaď si brýle.

dostat nějaký dostih, chceš mi dát za to postih, buď rád, že mám sako. Tehda ještě za míly, fakt netrhalo žíly, jít pozdě o chvíli.

0: aby zas neposral.
1: Rock Radio. Výzva pro pandu.
2: Naprosto skvělý. Já jsem se velmi pobavila.
3: Ano, to já si připravím pitlíky proti blití, protože dneska a v dalších dnech
2: bude
3: fálejch nablito, já se na to těším. No, jak víš co, hele, život nám připravuje různý absurdní situace a tohle byla úplně celá taková, já jsem si říkal, proč kucí, proč se na to, jako víš co.
2: A tak já přijdu v pondělí v 9 a řeknu, no tak to nevyšlo.
3: No tak to nevyšlo. Čau Kamile.
2: Čau Kamile, tak to nevyšlo.
3: Nevadí. No, tak je další výzva zase příští týden, zase nám napište nějaký dobrý tipy, nějaký dobrý téma. Pokud jste se urazili, tak jak jsem říkal před chvílí panu Karlovi, pokud jste se neurazili, tak mějte krásný pátek. Za chvíli Lucka a Mařka.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
4: nábytek. Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poradí. Jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Prudo má vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Tak co koupelna, hotová?
7: Sepeš.
6: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
7: Jo, všechno hotový.
6: A co odvětrávání? Kde je větrák?
7: Větrák, co?

0: takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
1: Ventilatory.cz.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.

0: Scott Stapp, Hit Me More, bouchni mě víc v 8 hodin a 50 minut na Rock Rádiu v dnešním, dnešním pátečním rokovém rozjezdu. Anabel tady rozdává pohlavky a my, přátelé, se pomalu rozloučíme, ale já tu mám ještě jednu takovou dobrou věc a zároveň tip na víkend. Dneska ano. Totiž má výročí zajímavá věc. V roce 1951, 15. května, v Praze u Apolináře byla otevřená první protialkoholní záchytná stanice v Československu a zároveň na světě. Zuzka kroutí hlavou, kejve teda, protože jí zná.
1: Už tam dvakrát byla.
0: Zuzko, kolikrát jsi tam byla? Jak to tam vypadá?
1: Já to znám naproti, já jsem tam rodila, takže ono je to hned naproti sobě, jakože tam je léčebna pro alkoholiky, jako ty mentálně, nechtěla říct postižení, já jsem chtěla říct ty, jak se jim říká, schizofrenici a tyhle ty různý, jako co mají tady tyhle ty věci.
0: Nemoci.
1: Duševní. Já už dneska, já už melu z posledního, to vidíš, já už nesložím větu. No a naproti je ta porodnice, nevím, co tím chtějí říct, oni tam rovnou ty ženský pak odvážejí naproti právě.
0: Když jsi řekla, že jsi naproti rodila, tak já jsem se že jsi to měla takovou kalbu, že jsi tak opila, že jsi z toho porodila.
1: Tak, tak já jdu rovnou, ne, tak dítě já nepiju, to ani v těhotenství ne. Tak,
0: já taky ne jediný, kdo bude za nás zase o víkendu pít, je Zuzka. Takže přátelé, pokud byste chtěli, tak připijte na zdraví tenhle ten víkend všem rockerům, co kdy skončili v Praze u Apolináře.
1: Ano, a mějte krásný víkend, nebo žerte se moc. Čau.

0: favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
4: I teď?
6: Ano.
4: A teď?
6: Jo, včera, dnes i zítra.
5: Prostě pořád.
7: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
10: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
9: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
13: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
14: Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
15: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
16: Rock Radio. Zprávy.
17: Hezké dopoledne, krátce po deváté jsou tu zprávy. Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů nad mořem nebo na Sněžce. Na hřebenech Krkonoš bylo ráno kolem nuly. Podle polské horské služby bylo na Sněžce 6 cm sněhu, z toho většina nového. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo přes 93% žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobně jako loni. Jestli a na jakou školu byli žáci přijati, se dozvědí v elektronickém systému DIPSY. Ten měl ale ráno kvůli náporu zájmu krátkodobé výpadky a lidé tak musí chvíli počkat. Spojené státy zrušily záměr dočasně vyslat do Polska 4000 vojáků ze základen v USA, píše o tom agentura Reuters. Rozhodnutí přichází 2 týdny poté, co Pentagon oznámil stažení 5000 vojáků z Německa. Překvapivý krok podle Reuters vyvolává otázky ohledně očekávaného snížení americké vojenské přítomnosti v Evropě. Útočník Slavie Tomáš Chorý obdržel od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 6 soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po faulu loktem na Spartana Asgera Serenzena. Jeho spoluhráč David Douděra, který ve šlágru druhého ligového kola nadstavbové skupiny o titul taky dostal červenou kartu, si nezahraje 3 utkání.
16: Rock Radio. Počasí.
17: Ještě dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně taky zabouří. Na Šumavě může ještě sněžit a odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 11 až 16 stupni Celsia.
18: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
19: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
16: Rock Radio. Doprava.
17: Praze se řeší 2 větší nehody, jedna na Průmyslové, další na Liberecké ulici, tam je neprůjezdný odbočovací pruh. A pozor si dejte na nehodu v Brně na Jugoslávské ulici.
19: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
20: Rádio. Rokový dopoledne.
21: Včera jsem luštil křížovku.
17: No.
21: A bylo tam ženské jméno na 6.11.8. Seš to ty?
17: To jsem já.
21: Tak jsem to vyluštil.
17: No tak to jsem
21: tam ráda. Já jsem tam totiž měl Z na začátku.
17: No, víš, tak
21: a na 6 tak jsem si říkal, jako to musí být Zuzana.
17: To bude, no.
21: Takže to klaplo, je to dobře vyluštěný, jo, to teda, super, jo. No. Tak můžu pokračovat dál tedy.
17: Pokračuj. Máš to na dlouho, jo?
21: No, já vždycky, no.
17: Aha.
21: Já jako...
17: A tak na tom není špatný.
21: Ale tvářím se, jako, že víš, že vlastně mě to nebaví, potom když už jako nevím, a je to nebaví, tak to jako nechám, víš, a přenechám to ostatním. Většinou taťka můj to doluští. Nebo mamka, jsou šikovní na tyhle věci. Tak důchodci, víš co?
17: No, to tě taky jednou čeká.
21: Já jim vždycky koupím takový pakl jako křížovek, víš.
17: A oni luštěj a luštěj.
21: Oni tam zabřednou do toho a... Tak jo, takže zdravíme mé rodiče.
17: Zdravíme.
21: Luštěte, kdybyste nevěděli 11.8. ženské jméno na 6, tak je to Zuzana. No a my Zuzance děkujeme za zprávy. Jdeme na rokový dopoledne, máme 5 minut po 9. hodině. Hele, a máme tady party, jako kdyby zítřek už nebyl. Jako největší party na světě, jako kdyby zítřek už nebyl. Zažila si nějakou takovou party,
17: no,
21: že si třeba
17: zažila,
21: vůbec nevěděla?
17: Ale moc si ji nepamatuju.
21: No právě, to je ono, no. Tak přesně tak. Tak o tom právě teď bude první píseň dnešního rokového dopoledne od Steel Panther.

0: David Brooks na Rock Rádiu, 9 hodin 21 minut a v úvodu dnešní 60 minutovky první hodinky rokovýho dopoledne jsme slyšeli kapelu Steel Panther, což mi připomíná, že tuhletu partičku můžete zase po delším čase vidět u nás v Čechách. Naposled to bylo v rámci koncertu Metallica, kdy zahráli i Five Finger Death Punch, tak Steel Panther tam odehráli svůj set. Já mám tuhletu kapelu moc rád, líbí se mi a na život to byla fakt paráda, skvěle baví, takže pokud je máte rádi, tak vyražte určitě 26. v pátek, června tedy, do Spáleného Poříčí, protože v rámci Basin Fire Festu budou headlineři právě pátečního večera. Uslyšíte taky rovnou i Paradise Lost a další kapely, Darkness a tak dál. To je super, bohužel já v pátek hraju, už jsem někde jinde, tak to neuvidím a neuslyším, což mě mrzí, ale určitě se tam chystám 25. ve čtvrtek, protože to tam budou headlineři kapela Wasp a ty jsem ještě naživo neviděl a chtěl bych si je dát, protože už je nejvyšší čas, abych řekl, takže určitě si to vychutnám ve čtvrtek, v pátek, jak jsem říkal, Steel Panther a v sobotu jsou headlineři Apokalyptika a další kapely, třeba Root, Venom Incorporated, což je truc podnik Venomu, takže tam si tam můžete vychutnat taky. No prostě je tam toho dost a myslím si, že letošní line-up a program je docela zajímavý, takže pro vás, co máte rádi, minimálně Wasp, Steel Panther, Paradise Lost, Apokalyptiku a další kapely, tak se na to koukněte, samozřejmě můžete na webu Basin Fire Fest a nebo na sociálních sítích. No a třeba se tam potkáme. Já říkám, ve čtvrtek tam budu určitě, nebo chtěl bych tam být na kapelu Wasp. A Steel Panther, ty mě mrzí. Dáme si za chvíli Harley, dáme si taky Elmstorm a nebo třeba Crash Des Dummies na Rock Rádiu.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koně, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
11: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
12: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
13: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
14: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
15: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
16: Co se tady děje?
17: Co se chystá?
18: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
19: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
18: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V aktuálním rockovým referendu potěšíme všechny milovníky alternativy přelomu 80. a 90. let. Na výběr máte Faith No More a album z roku 1989 The Real Thing. Nebo můžete zvolit první studiovku Rage Against the Machine z roku 1992.

Nebo můžete svůj hlas věnovat desce One Hot Minute z roku 1995 od Red Hot Chili Peppers. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Crash Des Dummies a pohled do 90. na Rock Rádiu 9 hodin a 38 minut a my se teď podíváme na náš web rockovýradio.cz, taky v podstatě skoro do 90. krom jednoho alba, ale kapela Faith No More, přestože zazářila na konci 80. let, tak její vliv se připočítá právě počátku 90. let. A to je aktuálně i nabídka rockovýho referenda. Je mi líto, že nemůžeme o tom podiskutovat, jak to máte vy, ale vy to zase dáváte najevo tím, že hlasujete, takže ukazujete svůj názor a v podstatě se na tom jakože shodneme, dokonce i když tady byl náš host Miroš Majda, tak jsme to spolu rozebírali tady v éteru rokový referendum a v podstatě to taky koresponduje i to, co si o tom myslíte vy, posluchači. Takže Faith No More, The Real Thing, album z roku 1989, 51% vašich hlasů. Takže dáváte jasně najevo, že tahle deska, tahle kapela má co říct i po těch letech a že ji chcete slyšet právě v sobotu od 19 hodin v rokovým referendu na frekvencích Rock Rádia. Druhý místo Red Hot Chili Peppers a jejich deska One Hot Minute z roku 1995, která v těch 90kách vlastně jakoby půlí tu tvorbu, když odešel vlastně kytarista Frusciante a přišel až potom v roce 1999 na Californication, tak tady zase je to trošku jinak, takže ta muzika zní jinak, ale jsou to pořád Red Hoti a vy jste jim dali 26% hlasů a 23% hlasů má Rage Against the Machine, taková novotina na počátku 90. let, který byli velice kreativní, co se týká hudby a právě jedna z těch novot, kterou přinesli Rage Against the Machine na jejich prvotině z roku 1992, ale ta má 23% hlasů. Tak jsme to hezky vokomentovali, vokecali, tak jsem moc zvědavej, jak to nakonec dopadne, vypadá to, že máme jasnýho favorita, ale pokud chcete ještě zasáhnout a dát najevo svůj názor, co si o těchto albech myslíte, tak samozřejmě můžete hlasovat na našem webu rockovýradio.cz. Za chvíli kulturní tipy a pak Trautenberci.
1: Zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
4: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
9: A tomu říkáte problém?
11: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje,

0: všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz.
8: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
9: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
10: V pátek 15. května rozjedou v Black Road Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i s Kokot Minute a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A sem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na Metaláky, Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalový nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
11: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
5: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
4: Fakt?
5: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
4: Tak jedeme.
5: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
4: Kdo na to jde od Esa, koupí auto od Esa.
6: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
7: Tak tohle nevyvětrám.
8: Zase všude tolik vody.
7: To je puch.
9: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
10: Ventilatory.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Policie včera zadržela ve středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvedla na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, již se konalo ve čtvrtek večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do sobotního finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí. No a trenéři hokejové reprezentace zapsali na turnajovou soupisku mistrovství světa ve Švýcarsku pro zatím 22 z 25 hráčů, kteří se dostali do finální nominace. Předvečer prvního hracího dne na ní figurují 2 brankáři, 7 obránců a 13 útočníků.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jak to bude dneska vypadat? Zataženo, potom odpoledne ve východní polovině Čech trvalý déšť a postupně ustávající, takže sprchne, ale večer by to mělo být potom v pohodě. Ale jinak počítejte, že na většině území odpoledne budou spíš přehánky. No a denní maxima dneska mezi 11 až 15 stupni Celsia.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
1: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
2: No a když jsem tady procházel stav na našich silnicích, tak musím říct, že nic zásadního se v tuhletu chvíli na těch hlavních tazích a v těch větších městech neděje. Samozřejmě občas nějaký ten zmačkaný blatník na okrsce, ale to by vás nějak omezit ani zdržet nemělo. Tak super zprávy, při pátku dopoledne doufejme, že to tak vydrží a hlavně v pořádku dojďte. Šťastnou cestu přeju.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockový dopoledne.
2: Přesně tak, pokračujeme v rokovým dopoledně, 5 minut po 10. hodině s vámi Kamil Dráb a já vám přeju hezký pátek 15. května. No a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky, tak to nebudeme zdržovat, ať si zase něco v pohodě poslechneme. A začneme pohodovkou z roku 1998, Město andělů a soundtrack k tomuhle filmu od kapely Goo Goo Dolls, Iris na Rock Rádiu. Tak hezký dopoledne.

0: Chrissy Hyde a Pretenders na Rock Rádiu, 10 hodin a 20 minut, kapela, kterou jsme si dali právě teď. A pojďme se podívat na dnešní datum, na 15. května, protože dneska slaví narozeniny můj oblíbenec, instrumentální hrdina, vizionář Mike Oldfield, který slaví 73. narozeniny. Já mám rád hlavně jeho éru osmdesátkový tvorby, protože přestože samozřejmě Zvony jsou jakoby to nejvíc, co udělal a asi nejznámější, co ho nejvíc charakterizuje, tak já mám radši takovou tu zpěvnější část těch 80. let a ještě vlastně počátku 90. let, protože tam je taky výborná deska Amok. Ale musím teda říct, že je to fakt naprosto luxusní záležitost. On je teda výborný, takže mu přeju všechno nejlepší. Samozřejmě asi album, který známe všichni, Crisis, Moonlight Shadow, píseň, která otevírá druhou stranu, tak to je prostě skvělá deska a obecně i v těch 90. letech, i když tam už víc stíhnul jakoby k té instrumentální části, tak ty desky jsou taky parádní. Takže tomu přeju všechno nejlepší. Můžeme taky vzpomenout, že dneska je to přesně na chlup 50 let, co vyšla deska od Rainbow Rising, tedy jejich druhá deska, která, jak mnozí říkají, definovala jejich styl, protože už se tam objevil Cozy Powell a samozřejmě i další. Ta sestava, která už pak do konce 70. let, než se to rozdrolilo, tak ještě samozřejmě fungovala a tohleto album je ceněno hodně a bráno jako v podstatě poznávací znamení kapely Rainbow. No a když už jsme u těch dalších, tak můžeme připomenout i vydání desky Girls, Girls, Girls od Mötley Crüe, ta vyšla v roce 1987 a taky Testament v tenhle den v roce 1992 vydali desku The Ritual, která tak trošku je dělítkem mezi jejich tvorbou předchozí a tou následující, protože je úplně jiná a v podstatě, řekněme si upřímně, navazuje na Metallicu a jejich černý album, nebo respektive reaguje na to, co Metallica udělala v roce 1991. A tím se krásným oslým můstkem dostáváme ke skladbě Nothing Else Matters, kterou si dáme za chvíli, a černý album od Metallicy si připomeneme, stejně tak, jako si pak dáme Komunál a taky Lynette Skynet.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ. Skonto
3: nábytek. Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
10: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
12: Fakt? A kam pojedeme?
11: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
12: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
14: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
15: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
14: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
16: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
17: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
18: A tava!
19: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

Americe měli Brangelinu. My máme Dandabell.

Na Rock Radio Lynyrd Skynyrd a Sweet Home Alabama, píseň, kterou všichni dobře známe a taky víme, co se stalo v roce 1977, kdy tahle kapela skončila vinou havárie letadla a tři její členové zemřeli a tím pádem byla ochromená její skutečná podstata a fungování kapely v následujících letech, i když pokračovali dál. Nicméně málo se ví, že tenhle osud mohl potkat kapelu Nazaret. A kdo ví, jak by to bylo, kdyby si ty letadla mezi sebou nevyměnili. Nebo respektive takhle. Nazaret si původně letadlo Conair CV-240 chtěli pronajmout, ale poté, co si s ním zkusili jeden let, tak byli docela zaskočení tím, v jakým stavu to letadlo je. Hlavně tedy kytarista Mary Chapin a samozřejmě i s tím nebyli OK, že ucházelo palivo z toho letadla a nikdo nedokázal s tím nic dělat, nebyli schopni to opravit, tak Nazaret se tohohle letadla vzdali a následně na to si ho pronajali právě Lynyrd Skynyrd. A možná kvůli tomu se stala ta havárie 20. října 1977, která vlastně v podstatě vedla k tragédii z toho důvodu, že letadlu došlo za letu palivo a zřítilo se v Mississippi. Takže asi ty obavy kapely Nazaret, konkrétního kytaristy, byly opodstatněný. No a jak ten příběh pokračoval dál, tak to už všichni víme. Kdo ví, jak by to tenkrát bylo a možná, že bychom v tuhletu chvíli vzpomínali na kapelu Nazaret a opěvovali jejich začátky, který už by neměli další příběh a pokračování. Ale nechme spekulace.

0: Pojďme se věnovat muzice, která nás čeká na Rock Radio ještě do 11. Budou to Dimitri, Incubus a taky Faith No More. A v 11 hodin samozřejmě elektrický oběd.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go.

0: kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz Partner pro vaši zahradu.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Belisima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Belisima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr CZ.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo přes 93% žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobné číslo jako loni. Na obor uvedený jako priorita se dostalo přes 75% z přijatých. Kvóty na zastoupení žen ve vedení velkých firem se vracejí na pořad dne. Týkat se mají společností s akciemi na burze. Evropskou směrnici mělo Česko zavést už před 2 lety, parlament ji ale nestihl projednat. Pokud to neudělá co nejdříve, hrozí mu sankce od Evropské komise. No a Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky ve druhém kole playoff NHL k výhře hokejistů Montrealu 6-3 v Buffalu. Canadiens vedou v sérii 3-2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od finále východní konference. Tomáš Hertl pomohl Vegas asistencí k výhře 5-1 v Anaheimu a postupu do finále západní konference. Rock Radio,
1: počasí. Tak já vám ještě řeknu, jak to dneska bude s počasím. Zataženo na odpoledne ve východní části Česka, potom trvalý déšť, ale jinak postupně ustávající, ale odpoledne taky počítejte, že na zbytku území by měly být přehánky a teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
3: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio.
1: Doprava. Nehodu tady mám aktuálně jednu, Rychnov nad Kněžnou v ulici Jiráskova. Tam se řeší srážka 2 osobních aut, na místě policie, hasiči i záchranka. Je to tam trošku komplikovanější, tak počítejte s omezením a dávejte si tam pozor. Šťastnou cestu a v pořádku dojďte.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: No a my startujeme elektrický oběd, poslední v tomto týdnu, muzika podle vašich chutí a přání, o kterou si můžete psát na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obec@rokovyradio.cz. S vámi je Kamil Dráb, váš šéf kuchař, který je připraven plnit vaše hudební choutky, tak se do toho pojďme pustit a ode mě hned první kousek do dnešního menu a to jsou Bon Jovi a jejich Olej.

Bon Jovi, Always se na Rock Rádiu otvírá k dnešního elektrického oběda. Pojďme na vaše první přání a to je od Ivany a Petra, který píšou, že se přesouvají na víkend z Českých Budějovic do Jablonce nad Nisou a tak si naši tříhodinovou cestu zpříjemňujeme v autě poslechem Rock Rádia. Prosíme o zahrání písničky od kapely Seven, Vyměřený čas. Přejeme všem krásný víkend, jak jsem říkal Ivana a Petr, tak jestli už jste projížděli Mladou Boleslaví nebo teprve kolem ní pojedete, tak můžete chlapce na dálku pozdravit, protože oni jsou z Mladý Boleslavy a určitě pokud teď poslouchají, tak mají radost a když si s nima dáte spicha někde na pumpě, tak vám třeba i podepíšou CDčko, nebo oni ho vlastně nemají, oni ho dělají, mělo by být až v červnu. No ale každopádně na něm píseň Vyměřený čas bude. Tak Ivano a Petře, tady máte.

Tak tohle byly hymn, který jsme si dali na Rock Rádiu, samozřejmě v čele s Ville Valem, který mu se stýská už po kapele Hymn, nedávno ji rozpustil, už je to několik let, ale jak se tvářil, že mu kapela Hymn chybět nebude, tak už mu chybí, protože jeho solový aktivity nejsou úplně tak jakože dorovnaný v rámci popularity kapely Hymn a možná, že se mu stýská po těch lidech, po těch koncertech a obecně po tom zájmu, i když on má takovou povahu nostalgickou, až bych řekl hodně depresivně založenou, že samozřejmě tyhle lidi spíš většinou touží po klidu a pohodě a bez lidí, ale tak víte co, ono se to obrátí a no uvidíme, jak to nakonec dopadne, ale možná, že se kapely Hymn ještě naživo dočkáme. Každopádně teď jsme se jí dočkali studiově a to díky Monice, která napsala, že by právě chtěla slyšet píseň In Joe and Sorrow. No a já tady mám další vzkaz. David píše, že by chtěl nechat zahrát Sofince k dnešnímu svátku písničku Schoulená od Citronu. Díky a já k tomu přihodím ještě další přání. Ahoj Rock Radio, prosím o zahrání něčeho od Ládi Křížka. Prožívám teď rozchod po 12 letech se svojí ženou, něco, co pohladí duši. Zdravím všechny do Rock Rádia. Tak nevím, jestli to úplně pohladí duši, jako týhletý rozchodový depresi, ale s Láďou Křížkem to je a je to taky jeho píseň, kterou napsal pro kapelu Citron, tak to spojíme dohromady a uvidíme, jak se s tím vypořádáš. Tady ani není, kdo to poslal. Takže jdeme na to, Schoulená Citron.

Je to těžké, vím, věřit, že všechno bude zas jako dřív. Se tři slzy jenž po tvářích tikanou,

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
6: nábytek. Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poradí. Jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Metal Fest Opener.
2: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
1: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
2: Dorazí kultovní Anthrax.
1: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
2: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
1: Metal Fest.
2: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
5: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
6: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
5: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
6: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
5: zážitků
6: a zábavy.
5: Táta sviští po okruhu,
6: děti si užívají spolu jízdu
5: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
7: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auto dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
6: Adrenalinovou jízdu najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.

I Want to Break Free, Queenie na Rock Rádiu a Jiřina, která si napsala o tuhle tu píseň. Jdeme na další vzkaz. Napsal Milan z Hodonína, který by chtěl slyšet Testament, protože jsem o nich pravděpodobně před chvílí mluvil a nemám prej protěžovat furt Metalliku, jinak teda hraješ parádně a rád tě poslouchám. No, tak protěžovat Metalliku, Metallica nepotřebuje protěžovat, to je prostě jenom konstatování faktu, proti ní jsou všichni čajíčci jenom a Testament tuplem. Já si pamatuju, někdo tenkrát komentoval, jak byla ta éra v roce 2010, jak jeli tu Big Four, tak jsem čet někde nějakou recenzi, tenkrát hudebního kritika nebo obecně, a tam zazněla taková věc, která mi zůstala v hlavě a plně s ní souhlasím, že je to vlastně koncert Metalliky se super před kapelama. Tak to byly samozřejmě Slayer, Megadeth a Anthrax, který tam byli, taky ještě další kapely. A ono to tak prostě je, jako no. A můžeme s tím nesouhlasit, můžeme o tom vést spory, ale to je tak to jediné, co se s tím dá dělat. Každopádně, Milane, tady máš Testament.

Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb.

0: Ty nejlepší věci teprve přijdou. Zpívali Scorpions právě teď na Rock Rádiu v elektrickém obědě a tuhle tu muziku zařídil Míra. Já tady mám další vzkaz. Prosím, zahrajte pesničku od Mira Šmajdy Pálím jako lev. Dnes jsem si zobral dovolenku, aby som připravil kůlničku, inštalujem projektor, plátno a pivo sa chladí a tímto pozdravujem českou repre. Večer fandíme, Miro a chlapci z Božíčka, vesnička u Milovic, kde hrála Velká čtvorka. Jo, tak dobře, tak děkujeme ze Slovenska za podporu naší reprezentace a budeme samozřejmě fandit, no a Mira Šmajdu a skladbu Pálím jako lev si dáme za chvíli a naladíme se na dnešní zápas mistrovství světa.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
5: Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky.

0: a u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz.
10: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
11: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
12: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
13: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
12: Všechno najednou?
14: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
15: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

stopit naše lodě na soutoku.

Posloucháte Elektrický oběd, samozřejmě na Rock Rádiu, tohle byly Beatles a Let It Be, muzika, kterou chtěl slyšet Luďa, milovník starých pořádků a starý muziky, tak jsme mu udělali radost, vlastně i mě, protože já mám taky rád Beatles, konkrétně desku Let It Be, beru jako nejlepší, byť je to teda slátání na toho, co zbylo a co se povedlo udělat už v podstatě po rozpadu kapely, ale teď pojďme na další muziku, ahoj, zahraj prosím něco od Landy pro mého syna Alexe, který zvládnul přijímačky a dostal se na střední, kterou si vybral i pro další děti, kteří čekali na výsledky a byli přijati. Tak si jdeme dát Daniela Landu, Muži z padáky, a já vám přeju hezký den a hezký víkend, protože už je to poslední, co se nám do dnešního elektrického oběda vejde, no a po 12. hodině už Dan s rokovým.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové luční boudy, v nadmořské výšce 1415 metrů nad mořem nebo na Sněžce. Na hřebenech Krkonoš bylo ráno kolem nuly. Podle polské horské služby bylo na Sněžce 6 cm sněhu. Koaliční rada jednala o akceleračních zónách pro větrné elektrárny. Měly by zjednodušit jejich povolování ve vybraných oblastech. Řešili i větší pravomoci obcí při plánování výstavby větrníků. Obce nebo kraje by tak podle návrhu Filipa Turka mohly hranice zpřesnit v územním plánu. No a tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Nasazené dvojky porazily v italské metropoli australsko-nizozemskou dvojici Perezová Kursová ve dvou setech. Vyhráli 17. zápas v řadě.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno i zataženo, přechodně i polojasno a místy přehánky, ojedinělé bouřky, nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Na D11 na trase Praha-Sever je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, protože je překážka na vozovce, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať se tam pořádku dostanete.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej foras.
2: A je pár minut po 12. hodině, začíná poslední rokový horas tohle týdne s Danem. No a dneska nás čeká hokejový svátek, začíná mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku, tak doufám, že jste nachystaný, máte nakoupený piva, protože dneska to vypukne. My hrajeme 20-20, hrajeme s Dánskem, tak doufám, že vyhrajeme. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Traktor, Red Hot Chili Peppers, Rammsteiny a teď budu Amarante a jejich The Nexus.
0: Rock Radio.
8: Much good. Come from the roof of Houston Tower. One.

0: Ahoj, tady je Martin
1: a Pavel
0: z kapely Traktor a my vám přejeme jenom to samý dobrý a poslouchejte Rock Radio. Ahoj.

A to byla kapela Traktora, jejich Letokruhy z roku 2018. No a kluci letos slaví 25 let na scéně a jedou s náma naše rokiny, takže kdybyste je chtěli slyšet naživo, tak se můžete podívat na naše rokiny, jsou vypsané na našich stránkách, příští týden se o ní dozvíte víc. No a kluci k tomuhle jubilu 25 let vydali i nový song, jmenuje se to Traktor 5x5, kdo mý násobilku, tak 5x5 je 25 a já vám kousek z toho pustím, ať víte, kdo to ještě neslyšel, takže jdem na to, Traktor a jich 5x5.

0: Takže kdybyste to chtěli slyšet celý, tak se to najdete třeba na YouTube, tam je Traktor 5x5 a můžete se to doposlechnout. A kdo by je chtěl slyšet naživo i tuhle tu pecku, tak musíte na naše rokiny. A my jdeme dál k hudbě a pustíme si něco cizího zase, třeba Alice Cooper, Hey Stupid, to bude za chvilku. A potom budou mít oblíbený The Killers a jejich Somebody Told Me.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pomoc. Nemůžu dýchat.
4: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
5: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
6: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
7: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
8: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
7: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
8: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
7: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
12: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
13: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
18: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
17: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: z roku 1998. Tuhle písničku napsala Courtney Love, právě frontman téhle kapely, s Billy Corganem ze Smashing Pumpkins. No a právě v 90. tahle kapela zažívala úplně největší boom, kdy byly nominovaný 5x na Grammy. No a tohle z toho Malibu je jedna z jejich nejznámějších písniček a právě Courtney Love, kdo vám, komu to nic neříká, to je vdova po... No, teď já už dneska zapomínám úplně všechno. Je to vdova po... No, já nevím. A mě to zase vypadlo, já mám dneska výpadek nějaký. Pokud to je Cobain, no je klasika, no, pátek už, já už se vidím doma, samozřejmě. Takže je to vdova po Kurtovi Cobainovi, je to takový grunge. Já tuhletu písničku mám moc rád a jsem rád, že jsem vám ji tady mohl pustit. A my od 90. jdem do 80. a pustíme si AC/DC a jejich Hell's Bells.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už tohle nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Rohošky pro každého.
4: Izomat stavebniny.
5: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, trvalá paráda.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
10: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
9: I teď?
11: Ano.
9: A teď?
11: Jo, včera, dnes i zítra.
10: Prostě pořád.
12: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
14: Datart pořádá Maxi Výprodej.
15: Cože? Maxi Výprodej?
14: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
17: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz.
18: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
19: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
20: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké odpoledne přeje David Račák. V Beskydech bude od sobotního do pondělního rána vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Výstrahu dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Výstrahu bude dál upřesňovat. Mistrovství světa v hokeji, které dnes začíná ve Švýcarsku, zvýšilo výrazně zájem o letenky do dějiště šampionátu. Vyplývá to z informací prodejců letenek. Do Ženevy vzrostl prodej o 50%, do Curychu dokonce až o 300%. Vyšší jsou oproti normálu taky ceny letenek. No a hvězdný útočník Sidney Crosby je nadšený, že si mohl prodloužit sezónu účastí na mistrovství světa ve Švýcarsku. Pro lídra Pittsburghu byla po všech stránkách náročná. Příležitost hrát znovu za Kanadu si ale nechtěl nechat ujít.
12: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude oblačno i zataženo, přechodně i polojasno a místy přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů.
15: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
16: Rock je slušná muzika.
12: Rock Radio. Doprava.
14: U obce Cvikov, okres Česká Lípa, je uzavřená silnice, je tam sesuv půdy a je tam poničený značení, tak jestli jdete tímhle směrem, ať se zbytečně neotáčíte a hlavně, jestli někam jedete, tak ať tam pořádku dorazíte.
16: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
12: Rock Rádio, rockovej voraz.
14: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rockového vorazu za sebou. No a já než vám pustím kabáty na sever, tak jsem si vzpomněl na historku právě ze severu, jsem byl v Mostu. Tam byl jukebox a jdu si tam pustit písničku a říkám kabát, kabát, kabát. Vedle stojí borec a ptám se ho, říkám, prosím tě, máte tady něco jiného než ty kabáty? A on, co bys chtěl, jsi na severu, tady v Teplicích, kluci jsou tady domácí. A on říká, tak já ti pustím něco jiného. No, začala hrát Lucka Ondráčková, Vítr, ať je jak vítr, tak myslím, se zblázním. Takže pro všechny lidi na sever posílám kabáty, písničku na sever.
12: Rock Radio.

0: A to byly Judas Priest a Grinder z roku 1980. A my se půjdeme podívat na hokej, protože dneska začíná mistrovství světa v hokeji. A já představuji posledního favorita na vítězství a tím není nikdo jiný než pořádající země Švýcarsko. No a docela vzali docela slušný kluky. Je tady Roman Josi, obránce. To moc dobře známe my Češi. To je náš takový velký oblíbenec. Hlavně tenhle ten borec byl schopný v NHL v jedné sezóně dát jako obránce 98 bodů. To bylo v sezóně 21 až 22, což je jako neuvěřitelný obránce, skoro 100 bodů. No a pak tam jsou klasicky, je tam Nico Hirscher z New Jersey, to je skvělý útočník, který dává v průměru tak 70-80 bodů v NHL, takže na něho se taky dává bacha a jeho parťák tam je taky z New Jersey, je to Timo Meyer, který také jako umí dát tak těch 50-60 bodů. No a pak náš velký oblíbenec ještě Nino Niederreiter, to si vždycky pamatuju, že ten nám vždycky většinou dával góly, tak ten Nino vždycky dá tak 20-25 bodů v NHL, ale nám dá skoro po každý góla. Takže sledovat a mít si to budou mít dneska těžký s těma Švýcarama, třeba na Švýcaři překvapí a vyhrajou to. No a my se pustíme něco českýho a já to pustím pro všechny pankáče, Vysací zámek a jejich známka panku.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
4: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
5: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby, Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty, 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května o 16 hodin. Rockopera.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
10: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboat.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Pryč DPH! Pryč DPH!
14: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: A je to tady, dneska startuje mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku a začínáme v 16:20 zápase Finsko-Německo, Kanada-Švédsko. No a večer hrajeme my, Česko-Dánsko budeme hrát a USA-Švýcarsko. Koho sledovat v Kanadě, přijede Sidney Crosby, velká legenda hokejová, bude snad kapitán Kanady. Na finské straně sledujte určitě Alexandra Barkova, je to borec, který vyhrál dvakrát Stanley Cup s Floridou, každý rok dává kolem 100 bodů. No a za Ameriku, tam je trošku průser, tam nepřijeli kluci, tři se tam někde zdrželi, Matthew Kachuk, největší hvězda Ameriky, ještě nedorazí, prej se postupně přidá. A Švýcaři, to je jako černý kuň turnaje, za ně sledujte Romana Josiho, skvělý obránce, který vždycky kolem 100 bodů vždycky trefuje. No a za Dánsko bude chytat Mads Sogard, to je golman Otavy, chytá v NHL, ne sice moc, dělá tam dvojku, tak uvidíme, snad ho prostřelíme, protože naše největší hvězda, přece Roman Červenka, ten to tam dá, ten nás zachrání. Já si myslím, že jednou si z něho budou dělat srandu, jak z Andrase Ambíla, který hrál za Švýcarsko, to byl snad nejvíc účastí na mistrovství, se tam měl, letos už teda nejel, protože minulý rok to ukončil. No nic, jdem zpátky k hudbě se podívat.
0: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
1: A nás čeká Ospring, Amorphis anebo Jirka Schellinger, Jsem prý blázen jen.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
5: magickou rokovou operu Malý princ.
4: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
5: Ve středu 27. května od 18 hodin.
4: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Praze za 2 miliony 990 tisíc korun. Pozemek k bydlení v Načeradci u Benešova za 1 999 tisíc. Byt 3KK v Sedlčanech u Příbramy za pytmek k bydlení v Načeradci u Benešova za 1 999 tisíc. Byt 3KK v Sedlčanech u Příbramy za 5 356 tisíc.

0: české kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
6: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, Slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
13: Pátek 15. května rozjedou v Black Road Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i s Kokot Minute a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A sem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na Metaláky, Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalový nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
12: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Slušnej rok z vinilů.

0: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
1: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Dračák. Policisté už mají lebku svaté Zdislavy, ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Dal jim ji muž, kterého z krádeže relikvie nevyčíslitelné historické hodnoty podezírají a kterého zadrželi ve čtvrtek. Uvedla to dnes CNN Prima News. U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5% ze zhruba 80 600 studentů, kteří zkoušku dělali poprvé. Loni neuspělo 12,3% takzvaných prvomaturantů. Výsledky didaktických testů dnes státní organizace Cermat předává středním školám. Ředitelé je zpřístupní nejpozději v pondělí. No a český fotbalista Alex Král po sezóně opustí Union Berlin. 27-letému záložníkovi v létě skončí smlouva a novou nepodepíše. 12. tým tabulky německé ligy o tom informoval na klubovém webu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno i zataženo, přechodně i polojasno a místy přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: V ulici Pražská třída v Českých Budějovicích je nehoda dvou osobních aut, je tam neprůjezdný pruh, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
2: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem před sebou. No a mně se dneska stala taková vtipná scéna. Ráno, když jsem přijel do rádia, tak jsem potkal spolumajitele rádia. No nastoupí ke mně do výtahu a říká, tak co, jak se máte, jak se vám tady daří? A já jsem se opřel ve výtahu a on říká, ježiš, vy jste se opřel. No a já koukám, jak jsem se opřel, tam byly čudliky. A zmáčkl jsem od jedničky do sedmičky. Říkám, no tak aspoň bude mít čas, abyste věděli, jak se mám. No, tak já pro pana vedoucího tady pustím písničku Škvor, Milion hvězd se ptáš, ale to až za chvilku, že předtím budou The Darkness.
0: Rock Radio.

0: No a jak se nám blíží to mistrovství, který dneska začíná v hokeji, tak jsem si vzpomněl na rok 2010 na mistrovství, kde jsme hráli semifinále se Švédskem a v čase 59-53 Karel Rachunek dal neskutečný gól a Robert Záruba zahlásil takovou hlášku. My jsme teda ten turnaj nakonec celý vyhráli, protože pak jsme vlastně šli do prodloužení, byly nájezdy a v finále jsme vyhráli, to byla zlatá medaile. No a my stále ten okamžik Karla Rachunka připomenem, bohužel už není mezi náma, protože stala nešťastná událost. No, tak já vám to připomenu, ať vzpomínáme, já tyhle ty hlášky od Roberta Záruby mám hrozně rád.
1: Ale Kotouč se odráží na švédské hole, Vampola u něj bojuje. Boráček posílá před záru, Rachunek na pal, gól! Gól! Rachunek prostřelil! 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2. Rachna kachna, toto letělo!
0: To byl skvělý zážitek, že rachna kachna. A my si pustíme další hudbu a já vám pustím třeba Divokého Billa, Kern, Sabatony, nebo teďka Linkin Park.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Vše pro bagr CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr CZ.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
12: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
13: A tomu říkáte problém?
15: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
16: Metal Fest Opener.
17: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
16: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
17: Dorazí kultovní Anthrax.
16: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
17: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
16: Metal Fest.
17: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
18: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
19: Už zase nejde internet.
20: A Wi-Fi je pomalá.
19: Ne.
21: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
20: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
21: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
0: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
22: Taky máte mezi svými kamarády takové ty týpky, co po vás něco chtějí, svatosvatě přísahají, že vám potřebné podklady dodají v pondělí a pak se strašně diví, když se vztekáte, že pátek není pondělí. Od té doby, co dělá motokeci, mám pocit, že takových má mezi přáteli čím dál víc. Třeba takový Jirka Zemánek v únoru mi říkal, hele, budu dělat leteckou show, všechno ti pošlu tak měsíc předem. Tak přátelé, ty podklady mi došly včera, ale i tak vás můžu pozvat na letiště Drahotuše u hranic na Moravě, kde se zítra, ano, zítra uskuteční tradiční Air Automoto Veterán Show, již 13. takže žádný neověřený podnik, ale naopak akce, které i čas vystavil zelenou. Na co se na letišti Drahotuše těšit? Úderem 10. můžete shlédnout zahajovací skupinový průlet všech možných typů letadel i letadílek. Zhruba od 10:45 pak přijde Veterán Show. Všechna zúčastněná vozidla najedou na rampu a i vy vyberete, které z nich je nejelegantnější. Poté vyrazí Spanělka do lázní Teplice nad Bečvou, kde veteráni otevřou sezónu, tam odsud se pojede do Kelče a pak zpět na letiště Drahotuše. Tím, co budou veteráni pryč, bude probíhat letecká show, můžete zkusit vyhlídkové lety. A co to znamená letecká akrobacie, ukáže dvojnásobný mistr světa, legenda Petr Jirmus. Vstup je zdarma, platíte jen pade za parkování. Air Automoto Veterán Show na letišti Drahotuše u hranic na Moravě už zítra.
1: Rock Radio. Motokeci.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: To byla brněnská legenda Kern Exploze z roku 1989 v remísku z roku 95. Já tady vítám Kubu ve studiu. Čau, Kubo.
1: Nazdár, čau.
0: Tak jak to dneska vidíš, hokej?
1: No, tak já si myslím, že hrajem s Dánskem, že jo? Dánsko... No, takový ten soupeř, který jako umí občas zazlobit, ale jako papírově bychom na něm měli mít, ne? Hádám, jako dneska se to těžko odhaduje.
0: Ale co jsem koukal tu sestavu, tam nejhorší byl ten golman, ten z Otavy z NHL, to je jediný, jo, že bychom ho neprostřelili jinak.
1: Já jsem se zrovna včera o tom s někým bavil, že vlastně častokrát máme lepší výsledky celkový z toho turnaje, když nejedou takový ty hlavní opory, že jo? Když je to takový ten tým sezbíraný třeba z evropských hráčů, ale jsou tam takový ty srdcaři, který fakt jako o to více jako snaží a dávají do toho to týmový srdíčko, a to si myslím, že pak.
0: Ale uvidíme ty mladý kluky, co tam máme. Máme tam toho Ticháčka, Galvase, je tam ten Chmelař.
1: Sikora nejede nakonec, vej?
0: Sikora nejede, to je škoda. No, jenže mu podepsal tu smlouvu ve Washingtonu v NHL, tak se myslím, že se bude spíš soustředit na ten NHL.
1: Jo, tak musí vydělávat prachy, viď, mladý kluk, to je důležitý, jako přece jenom, je to jeho práce.
0: Dobře, já už mám poslední 20-minutovku rokovýho hovora s Zdanem a já vám ještě pustím ZZ Top, Divokej byl, Pain, anebo teďka Kiss, tak se mějte hezky a čau.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
11: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
10: Počkejte, kůň? Ukachen?
11: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekl. Vy? Jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
10: Tak moment, kůň nebo žába?
11: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
10: Pane Sisle, jste si jistý, těmi ovcemi ty přeci nespívají, že?
11: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
10: Co? To?
11: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
10: Do reprezentace? Jako za nároďák?
11: No jasně, dej to říkám. Každý olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
10: Do reprezentace? Jako za nároďák?
11: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného.

0: Jděte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.
1: Pro boha se střídejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku, mojí duši, taky kozy.

0: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
1: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
0: Všechno najednou?
2: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
3: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
5: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
13: Rock Radio. Zprávy.
14: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Cenový strop na pohonné hmoty se zase změní. O víkendu a v pondělí benzín opět zdraží. Litr řidiči natankují až za 44 korun a 30 haléřů. Nafta naopak zlevní, pumpy budou moci prodávat maximálně za 41 korun a 99 haléřů. Vyplývá to z věstníku rezortu financí. Ředitelství silnic a dálnic bude i letos pokračovat v opravě mostů. Do prací investuje téměř 2 miliardy korun. Z více než 5 000 mostů, které má ŘSD ve správě, je 360 ve špatném, 110 ve velmi špatném a jeden v havarijním stavu. Jde o most v Žatci a do jeho opravy už se silničáři pustili. Venkovní akce oživují květen napříč českými městy. Třeba v Liberci se uskuteční májový trh, který už tuto neděli zaplní prostor před radnicí. Co na návštěvníky čeká, ví za město Ondřej Červinka.
15: Řemeslné výrobky, spoustu dobrot a pití. Na programu bude náhodné setkání, Matěj Čejchan a děti budou moct zhlédnout pohádku Báby mraženy a vytvořit si jarní dekorace v našich výtvarných dílničkách.
14: Podobné trhy se o víkendu konají taky v Praze na Náplavce a nebo třeba v Děčíně. Mistrovství světa v hokeji, které dneska začíná ve Švýcarsku, výrazně zvýšilo zájem o letenky do dějiště šampionátu. Zájem je hlavně o lety do Ženevy, Bazileje a Curychu. Ruku v ruce s ním jdou ale ceny. Letenky jsou teď proti běžným termínům asi o polovinu dražší. Tolik zprávy, pěkný den.
13: Rock Radio. Počasí.
16: I když zrovna v Praze to teďka může vypadat docela hezky, tak se tím nenechte zmást, protože na zbytku republiky momentálně prší anebo pršet bude. Bude to až do konce celého dne, máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to padne asi na 6. A dokonce na západě a na jihu můžete počítat i s docela dost hustýma bouřkama. Zítra bude zataženo zase po celý den a pršet bude hlavně na Moravě a taky na východě Čech. Teploty kolem 13 stupňů a večer to padne asi na 5.
17: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
18: Rock je slušná muzika.
13: Rock Radio. Doprava.
10: Praze se bouralo na Letenský ulici, je to mezi Valdštejnskou zahradou a ministerstvem financí, tam bourala tramvaj s osobákem, tak to tam určitě bude ucpaný, jestli tu ulici znáte, tak víte, že je dost úzká, takže tam určitě není dost místa na obětí. V Libušský, taky v Praze, u Sapy, tak tam se bouralo, srazil se tam osobák s motorkou, na místě dokonce zasahují záchranáři, takže i tam počítejte s komplikacemi. Na D5 je odstavený vozidlo a zasahuje do vozovky, takže nejspíš je potřeba ho trošku objíždět, určitě dejte nohu z plynu, týká se to 12. kilometru směrem z Prahy na Rozvadov. A tři osobáky do sebe vrazili u Vysokého Mýta, je to silnice 17, je to u obce Stradoň, přímo u odbočky na Vraclav, tak i tam projíždějte opatrně.
18: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
16: 15 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne s Kubou a Petrem může zase konečně začít. Máme tady pátek, ty brďo, tak co víkend, hele.
10: Víkend, no
16: on
10: tak...
16: On má pršet celou dobu, takže jako já si s tím nejsem úplně jistý, jako co já budu dělat vlastně.
10: Já jsem se rozhodl a já prostě jedu za teplem. My jsme prostě dneska ráno se probudili a řekli jsme si, no teďka ta předpověď nic moc, viď, no tak pojedeme někam za sluníčkem teďka, no a vracíme se až ve čtvrtek. Takže
16: ty,
10: se tady
16: brďo, takže ty mě tady necháš na pár dní.
10: Nechám tě tady, no.
16: A hele, víš co? Víš, jak to uděláme? Neříkej Zukačům, kam jedeš.
10: Dobře.
16: A my teďka od pondělí do čtvrtka si uděláme tady jako to, že to budeme hádat,
10: jasně,
16: kde seš, lidi mi to budou psát a ve čtvrtek nebo v pátek, až tady budeš, tak to vyhodnotíme.
10: To je docela dobrý, to se mi líbí, takže pojďme klidně udělat takovouhle soutěž, že jo, jako pojďme si hrát, to je určitě super a ano. Pojďme si taky hrát nějakou rockovou muziku. Dneska máme hokej, takže nepřestávejme věřit, že i letos ulovíme zlato. Don't Stop Believing právě teďka se rozjíždí, za chvíli už Slepej mladej mrtvej, zní to jak začátek nějakého vtipu, ale je to Alice, Ozzy Osbourne a Bryan Adams, ty se blíží, za chvilku posloucháte Rock Radio.

0: Alice a jejich slepej, mladej a mrtvej.
1: Teďka to právě akorát dojel na Rock Rádiu. Máme 15 hodin 19 minut k tomu. A hele, pátek je tady. Páteční odpoledne je tady. Takže dneska máte poslední šanci od nás ještě dostat dva lístky na jednu velice speciální akci.
2: Jakoby těch dobrých zpráv už takhle nebylo dost, že jo? Protože je pátek odpoledne už samou sobě zní vlastně úplně super. No a teďka máte ještě šanci získat dva lístky na Metal Fest, který se 5. až 7. děje v Plzni v areálu Lochotín. Zahraje tam Sepultura, jak jsme říkali, tak oni vlastně končej, že jo, takže nejspíš poslední šance je vidět naživo, určitě v Česku teda. Bude tam taky Avantasia, Godhard, Akcepti, spousta skvělý muziky a jediný, co musíte udělat, je napsat na Facebooku na Rock Radio do zpráv, proč zrovna vám by ten lístek měl přistát, s kým byste třeba chtěli jít, no a taky třeba telefonní číslo tam nechte.
1: Aby se nám odsud z éteru mohli zavolat a v chvilku bychom se tady mohli společně pokecat. Takže pište, protože asi tak za hodinku a 20 minut vyhlásíme jedno z vás, tady ty od nás ty lístky dostane, ale teďka, ať se vám to jako všechno píše líp, tak samozřejmě roční muzika. Dan Landa, Cedar, anebo Green Day z jejich Wake Me Up When September Ends.
2: A pak si hned pokecáme o hokeji.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt, a kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
6: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
7: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
10: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad známý poradí, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Pro doma. Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má... Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma, 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
3: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
4: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
5: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se

0: He shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve, starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova, slyším.

kostela. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe

ozvěna hlasu, z hlubiny času, zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysl

0: Anička Malinová a Dan Landa.
1: Takovýhle duet tady zazněl.
0: Právě tady ten duet právě teďka dojel na Rock Rádiu 15 hodin 36 minut k tomu a Kubo, sakra, dneska to začíná.
1: Je to tady, no.
0: Je to tady, mistrák. Konečně to asi přišlo, zase budeme mít o čem kecat pořád. Hele, dneska Dánsko, koukal jsem se a vypadá to jako, že jsme poměrně dostatní favoriti. Co podle jako bookmakerů by to mohlo dopadnout 4-1, 5-2 pro Česko. Takže myslím si, že dneska bychom snad mohli večer všichni oslavovat.
1: Pojďme v to doufat určitě. Pátek večer vyzývá k oslavě už tak jako sám o sobě. Já jsem koukal na nějaký jako predikce, teďka nějaký články, prostě jak by to mohlo dopadnout. Naposled jsme s Dánama vyhráli 7-2 na mistrovství světa. To dokonce snad poslední dva zápasy, co jsme s Dánama hráli na mistrovství světa, dopadly takhle vysoko 7-2, ale když jsme se s nima letos potkali na olympiádě, tak to bylo jenom 3-2 pro nás teda, ale byl to velký boj, takže není to úplně tak 100% výhra. Rozhodně se budu muset snažit, každopádně to, co už je potvrzený, že Červenka bude samozřejmě náš kapitán,
0: jasně,
1: což už je po šestý na mistrovství světa a na dvou olympiádách k tomu, takže prostě český kapitán úplně jasný. A alternativní kapitáni jsou Lukáš Sedlák, což je jeho spoluhráč z Pardubic, a obránce Filip Hronek z Vancouveru.
0: Budeme tam mít brankáře, který jsme vlastně na mistráku ještě neviděli, jestli se nepletu. Josef Kořenář, Petr Kváč a Dominik Pavlát nám budou chytat teďka v mistráku, tak uvidíme samozřejmě, jak to dopadne. A co se týče NHL, tak tam máme jenom tři hráče. Zatím. Ještě samozřejmě uvidíme, jak bude pokračovat playoff.
1: Může se to změnit. Česká branka Česká škola je velmi kvalitní, takže hele, pojďme prostě doufat a pojďme hlavně fandit.
0: No jasně.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: Jsme teda ale hlavně na rádiu, takže jdeme zase dál hrát. Dimitri a jejich ocelová parta Mammoth, anebo taky Manowar z jejich Warriors of the World United. Pojďme na to.
3: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
4: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
5: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
8: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
11: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
12: Střešní okna Fenestra.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
13: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
12: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH. Užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný...

0: nejvyšším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: 15. webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
3: Pátek 15. května rozjedou v Black Road Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i z Kokot Minute a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A sem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na Metaláky, Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalový nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
2: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
8: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
7: Kazbet? A v čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
7: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
9: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Obor Všeobecná sestra začalo loni studovat více než 1600 lidí. Meziročně je to o 14% víc. Přibylo i studujících dětských sester nebo porodních asistentek. Vyplývá to z dat rezortu zdravotnictví. Ovšem ani současný nárůst sester nebude stačit pro pokrytí odchodů do důchodu. A kvůli stárnutí populace navíc bude potřeba personálu, který více pečuje o nemocné seniory. Situace před brněnským hlavním nádražím se zlepšila. Nedávno zvýšený dohled strážníků, doplněný přes den o asistenci sociálních pracovníků, se osvědčil a bude pokračovat. Více řekne mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
13: Máme i několik podnětů, jak s lokalitou dále pracovat. Na základě dobrých zkušeností z centra města promyslíme, zdali zde neumístit velké květináče, které by tento prostor zkultivovaly.
12: Město se chce taky pokusit najít možnost, jak lidem bez přístřeší poskytnout dostupné toalety. České dráhy ve spolupráci s polským dopravcem letos opět vypraví přímé vlaky k Jaderskému moři. Soupravy budou vyjíždět z Varšavy a pojedou přes Bohumín, Přerov nebo Břeclav. V Česku zastaví celkem v 9 stanicích. Navíc kromě chorvatské Rijeky pojedou i do slovenského přístavu Kopere. Olympijský vítěz Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Německu závod kanoistů na kilometr. Vyhrál jednoznačně, druhý Číňan Wu na něj ztratil 99 setin sekundy. O další setinu zpátky pak byl třetí Rus Petrov. Nedařilo se naopak Josefu Dostálovi, který nepostoupil ani do semifinále. Ze zpráv je to všechno, hezký den.
11: Rock Radio. Počasí.
14: Dneska máme zhruba kolem 14 stupňů a nad celým územím Česka jsou mraky, je jich docela dost, po celém území se taky objevují přehánky, vypadá to, že během večera by jich mělo ještě přibývat, dokonce někdy i bouřky, to je hlavně na západě Čech, kolem Karlových Varů, v noci teplota klesne asi na 6 stupňů a zítra, no, čeká nás deštivá sobota, ne hezky se mi to říká, ale i zítra bude ošklivě, bude hlavně zataženo, na severozápadě Čech by to nemuselo být tak hrozný, aspoň co se přehánek týče. No ale o to horší to zase bude na východě Moravy, kde bude pršet teda pořádně. Tam bude taky 11 stupňů, tam bude asi nejchladněji, jinak průměrná teplota zítra kolem 13 a večer to padne na 5.
15: Mami, proč máme všechno od konceptu?
16: To jen se zeptej tatínka.
17: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Pojďme se ještě podívat, jak to vypadá dneska na silnicích. V ulici Pod Stárkou v Praze se srazily dva osobáky, díky bohu ale bez zranění. Víceméně všechny tady ty nehody, které vám teďka řeknu, jsou hlavně z Prahy, protože tam se teďka prostě pohralo nejvíc. V ulici Frejova je v sobě osobák s autobusem, taky díky bohu bez zranění. V ulici Mariánská taky v Praze jsou v sobě dva osobáky, tam už dejte pozor na kolonu. No a taky stojí ulici Jana Želivského, tam je v sobě osobák s nákladákem, tam se můžete zdržet až 30 minut.
19: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
11: Rock Radio. Rockový odpoledne.
14: Rokový odpoledne je tady s váma i v druhé hodině. Máme 16 hodin a 3,5 minuty a my sice hlásíme v počasí, že pořád prší, ale vlastně v Praze třeba ne. Já si myslím, že teď je taková ta ojedinělá chvíle, kdy nám vlastně zbytek republiky může závidět. Protože jinak, a já totiž nejsem z Prahy, tak to můžu říct. Jinak já tady v Praze, když tady sedím, tak já většinou závidím zbytku republiky, že jako můžou být někde, víš, jakože třeba na Moravě je to vždycky krásný, když tam přijedu.
20: Jasně, no.
14: V Praze je to vždycky takový nahuštěný, já nevím.
20: Tak teďka se zrovna může závidět tady nám, ale hele, ty jsi to teďka řekl, takže já plánuju, že já si myslím, že tak do 10 minut začne strašně pršet.
14: Je to možný. A pojďme
20: dík,
14: všichni
20: Kubo,
14: hlavně.
20: Dík.
14: No tak já se omlouvám, hele, muselo to přijít, aspoň nemusíme zalejvat v Praze. Každopádně pojďme zavidět hlavně Plzni, protože už v prvním červnovém víkendu hostí Metal Fest a vy tam můžete být.
20: Stačí, abyste nám napsali na Facebook, proč ty lístky bychom měli dát právě vám a taky na k tomu napsali telefonní číslo. A my asi tak za 40 minut vybereme jednoho z vás, který od nás dostane dva lístky na celý Metal Fest. A mě docela fajn, si pojďte poslechnout nějakou další muziku.
14: Tři sestry, Iron Maiden, Can I Play With Madness, bude taky Sunrise Avenue, ale teď už se rozjíždí tahle ta, no vlastně dost legendární věc, Cats in the Cradle, Ugly Kid Joe, je to tady.

0: Tři sestry a jejich pomeranč. Tohle to právě teďka doznívá na Rock Rádiu. Máme tady 16 hodin 18 minut k tomu. A my jsme teďka s Kobou tady našli takový docela dost zajímavý článek, jo? Nebo teda zajímavý videoklip, abych tak řekl.
1: 100%, no, bavili jsme se tady nedávno o Rolling Stones, víme, že chystají novou desku, tam má být 10. července, ale teď vyšel klip na jejich věc, která se jmenuje In the Stars. A zajímavý na tom je samozřejmě kromě toho, že je vždycky zajímavý, když Rolling Stones vydají novou věc, tak oni tam vypadají všichni tak o, já nevím,
2: o půl století
1: mladší, no. A je to samozřejmě použití nějakých nových technologií, díky ano. kterým oni se takhle omladili. A já ti můžu říct, na to, že jsem docela velký kritik všeho s umělou inteligencí, tak tady to docela beru, tady mě to nevadí.
0: Jako taky ti musím říct, že jako já nemám moc rád tady ty jako umělý inteligence a takhle, ale ono to vlastně vypadá docela dost fajn. Hmm. Je tam herečka Odessa a Zion, kterou můžeme znát třeba z filmu Marty Supreme, ale jako dává tam takovou, protože vždycky v každém klipu Rolling Stones je prostě nějaká herečka, Sydney Sweeney tam byla,
1: no,
0: že jo.
1: To
0: si moc dobře všichni pamatujeme.
1: Ano.
0: No a Odessa je teďka teda další tady v té řadě hereček, ale zapadá do toho docela dobře, si myslím.
1: Stopro, hele, celkově prostě cokoliv udělají Stouni, já nevím, prostě mně přijde, že oni jsou takový průkopníci, že oni vlastně jako skoro nemůžou udělat chybu. Víš, no. Že prostě oni to udělají a takhle to má být teda tím pádem, že oni, no. Oni jsou ty učitelé, kteří nás v tomhle mají vlastně učit a vést. Jinak 10. července vychází to album a hosti, kteří jsou potvrzení, jsou třeba Paul McCartney, Robert Smith z The Cure a nebo Chad Smith jako bubeník z Red Hot Chili Peppers. No. Což bude rozhodně zajímavý.
0: No hele, rozhodně se máme na co těšit, ale na co se můžou těšit už čeká naši posluchači, je další muzika tady na Rock Rádiu. Čeká nás Limetal, taky Muse, anebo Škorpíci. Tease me, please me.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
5: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
12: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
13: Hele, vyšla nová kaplinka.
14: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
13: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
14: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
13: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
15: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
16: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Mayday, Mayday, Mayday, Limetal právě dohrál na Rock Radio 16 hodin 37 minut k tomu a my už víme, kdo od nás dneska dostane dva lístky na Metal Fest do Plzně, a takže vy už se to za pár minut dozvíte taky, my se s tím člověkem teďka spojíme a za chvilku tady všichni slyšíme.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. SpartaFest.cz.
4: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zvrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestika a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
7: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými brambůrky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
8: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
10: Už zase nejde internet.
11: A Wi-Fi je pomalá.
10: Ne.
12: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
11: Yes!
13: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
14: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
15: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.

0: kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Rock Radio.
0: Německé kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Rock Radio.
2: Jsme tady zpátky, Kuba a Petr.

0: naprosto pořádku.
1: Upřímnost se cení, aspoň, hele, aspoň už tě nebudou dlouho otravovat, oni už končejí, takže to...
0: aspoň můžeš být ráda. Ne, hele, já se dělám samozřejmě srandu, ještě nám prosím tě řekni, koho vezmeš sebou do Plzně?
2: Koho vezmu sebou? Partnera a sestru.
0: No to je krásný. Hezky, hezky, to bude super výlet.
1: No hele, Jani, tak si to krásně užijte, pozdravuje samozřejmě, no a užij si všechny ty kapely, který máš tak ráda a zase se někdy ozvím. Měj se krásně, ahoj.
2: Taky, mějte se.
0: Ahoj, ahoj.
3: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
0: Dneska těch zpráv přišlo asi tak nejvíc celého týdne, ale vůbec si z toho nic nedělejte, protože od příštího týdne budeme zase něco rozdávat. Nevím, jestli na Metal Fest, to se rozvíme samozřejmě v pondělí, ale rozhodně tady na vás zase nějaký dva lístky budou čekat. Teď už se hledáme další muziku, budeme mít Beatles, taky Harley, Kings of Leon přijdou, anebo Halloween, který už teďka rozjíždí jejich pecku I Want Out. Posloucháte rokový odpoledne.

0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Nejsem zklamaný ani zrazený. Jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamaný ani zraněný. Ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

0: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
2: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
3: Pryč DPH! Pryč DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pojišťovny zatím evidují vyšší desítky škod způsobených mrazy a oproti loňsku jich bude o desetinu až pětinu víc. Ovocnářská unie uvedla, že dubnové mrazy zničily polovinu letošní úrody ovoce. Škody podle ovocnářů zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Ukradená lebka svaté Zdislavy se našla. Relikvii policii odevzdal muž, který je z krádeže podezřelý. Lebku zalil do betonu a chtěl ji prý pohřbít. Plné ruce práce teď mají restaurátoři, kteří musí beton z lebky světice mechanicky odstranit. Chemický způsob použít nemohou, relikvii by to mohlo poškodit. Budoucí i stávající policisté mají nově v Praze kariérní centrum. Sídlí poblíž národní třídy a slouží jako náborové místo i jako prostor pro komunikaci. Na místě je i náš reportér Radek Barkman.
12: Přejeme krásný den. Policie dnes slavnostně otevřela náborové kariérní centrum. Nachází se v ulici Na Perštíně a sídlí místo bývalého řeznictví. Má být kontaktním bodem nejenom pro uchazeče o práci u policie, ale i samotné policisty nebo širokou veřejnost. Zájemci si tu můžou vyzkoušet nejprve virtuální nábor, poté na ně čeká individuální pohovor s pracovnicemi krajského ředitelství v Praze. U policie momentálně pracuje přes 41 tisíc lidí. Z Prahy Radek Barkman.
11: Hokejovou reprezentaci by na šampionátu ve Švýcarsku mohl posílit brankář Lukáš Dostál. V noci na dnešek mu v NHL skončila sezóna. Anaheim padl s Vegas. Vedení nároďáků má o 25-letého golmana na mistrovství světa zájem. Musí se ale počkat, jak dopadne výstupní prohlídka. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
10: Rock Radio. Počasí.
13: V Praze zatím bez kapky, ale na celé republice už vypadá, že poměrně dost prší a taky pršet bude po celý večer a taky celou noc. Dejte si pozor hlavně na západě a na jihu Čech na poměrně dost silné bouřky. Teploty se momentálně pohybují kolem 14 stupňů a večer nám to padne asi na 6. Zítra ale bude zataženo po celé České republice a dešťů se bohužel nezbavíme, hlavně na Moravě. Pár kapek taky padne v jižních Čechách a teploty se budou pohybovat kolem 13 stupňů.
14: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
15: Rock je slušná muzika.
10: Rock Radio.
15: doprava.
13: Dávejte pozor na jižní spojce ve směru z Braníka na Spořilov. Tam bourali dvě auta a ještě motorka k tomu. Do toho tam stojí auto záchranné služby. No prostě určitě to uvidíte z dálky. Radši se tomu vyhněte, je to zhruba před sjezdem na Jesenici nebo na Michli. V Roudnici nad Labem, tak tam bourali dva osobáky. Je to v Hakenově ulici někde na sídlišti. Určitě projíždějte taky opatrně. V Ostravě v části Hulváky, tak tam, kde se potkává velká ulice 28. října s ulicí Sokola Tůmy, tak tam se potkali taky dvě osobní auta. Dejte si tam pozor. A na D6, tak tam stojí nabouraný auto, u kterého taky zasahují záchranáři. Je to na 135. kilometru ve směru z Chebu na Karlovy Vary.
15: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokový odpoledne.
13: 17 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne pokračuje dál ve svojí krasové jízdě. Kuba i Petr za mikrofonem.
12: Se tak hezky zaspíval, to je normálně. Pokračuje dál ve svojí krasové jízdě.
13: Pokračuje dál.
12: No to je správný, pojďme si zpívat. Pokud třeba jste na cestě z práce, tak vám je určitě do zpěvu, to je moc dobře, tak my vám k tomu zpěvu pustíme nějakou muziku, čekají nás Guns N' Roses, Kabát, aby jsme si na ten pátek udělali trošku žízeň, co? No a teďka už POD a jejich Breaking, užívejte třetí hodinu rokovýho odpoledne.
15: Rock Radio.

flower falls. Grass still withers and the flower falls.

0: R.E.M. a Man on the Moon. Tady ty noty, tady ty písničky právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu. 17 hodin a 20 minut k tomu. A prosím tě, Kubo, já se tě potřebuji na něco zeptat a potřebuji se tě na to zeptat takhle právě v éteru, abych na to měl když tak svědky, prosím tě, jo.
1: Ty jo, co chystáš na mě?
0: Já jsem se teďka dočet, že prostě lebka se našla zabetonovaná. Všichni asi víme, o čem mluvím, ale lebka se našla zabetonovaná. A stalo se to v úterý večer. A jestli si dobře vzpomínám, tak když jsme odsud v úterý odcházeli z rádia, tak ty si říkal, že jdeš zrovna domů betonovat. Můžeš se mi k tomu, prosím tě, tady před všema ušima posluchačů vyjádřit?
2: To je, prosím tě, úplná náhoda. Já s tím nemám nic společného. Tu Zdislavy Lebku jsem nikdy neviděl a vůbec ty fotky, co jsem ti ukazoval, nejsou pravý, to je všechno umělá inteligence.
0: A ta částka taky nesouhlasí.
2: Ta částka taky nesouhlasí a hlavně jsem si to koupil za svoje peníze. No, ne, opravdu, my jsme opravdu, můžu jako potvrdit, že jsme betonovali garníž doma a betonovali jsme, protože máme takový hodně měkký zdi, takže, a já jsem takovej jako nešikovnej šroubovák, vrtač, tak,
0: jo,
2: a když vrtám, tak dělám příliš velký díry a pak je potřeba betonovat, aby se lepka, ale přece jenom nevešla. Zas tak velkou díru jsem neudělal tu vrtačku.
0: tak dobře, tak já se budu snažit ti to věřit, ale když tak, prosím vás, posluchači, dávejte si tady pozor a uvidíme, jestli za 20 minut tady už nebudu. Třeba Kuba nebude vysílat sám, jestli já se nebudu válet pod stolem.
2: No ono naopak, možná o mě pár dní teďka neuvidíte, protože se budu potřebovat na pár dní trošku zdejchnout.
0: Jo, tak proto jedeš pryč.
2: Aha,
0: už se mi to tady všechno spojuje.
2: Já potřebuji jako Lenny Kravitz, prostě potřebuji na chvíli odletět.
0: Jasně, prostě fly away, jako Lenny Kravitz. Tak já budu čekat 3 days grace a nevím, jestli ti nebudu muset nakopnout. Tak,
2: to se napřekádal. Jo, Mozartovi kule, o tomhle mluvíš, no tak to je dobrý panoptiko.
3: trenirkarna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
9: Já nový plot mám.
10: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
11: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
12: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
13: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
12: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: Atava!
17: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod čirým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
18: Odplouvám kránu na katamaránu.
19: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
18: Odplouvám kránu na katamaránu.
19: www.pragueboats.cz.
18: Už vím.
19: Tak vzhůru na palubu.

0: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokeji, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Lenny Kravitz právě odletěl pryč a nás to za chvilku čeká tady taky, protože máme už jenom posledních asi 22 minut na Rock Rádiu s váma a tak si to hodláme pořádně užít, protože ten konec vždycky stojí za to.
1: Vybrali jsme ještě pár docela dost našlapaných pecek, které doufáme, že si je užijete tady v rokovém odpoledni a vy už samozřejmě můžete začít pomalu přemýšlet, co si necháte od kapitána dneska zahrát, protože jak by řekl on,
0: volejte a pište.
1: A nebo pište a volejte.
0: Ale dneska je to ještě speciální, protože je pátek, takže kromě toho, že možná, že si právě teďka už užíváte takovej ten klid po práci a že možná už máte třeba načepovaný první kousek, tak taky začíná právě teďka víkend. A to, jak rozjedete ten víkend, tak to záleží jenom na vás a na vašem hudebním výběru.
1: Takže si to pořádně rozmyslete a pište, můžete buď na mail, nebo už pomalu i začít volat. Kapitán tady bude každou chvilku. My ještě pošleme Judas Priest, Macbeth, Papa Roach a nebo Rybičky. Docela dobrý výběr nakonec, ne?
0: Naprosto fantastický. Mějte se krásně a uslyšíme se příště.
1: Čas!
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Skonto nábytek.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Skonto nábytek.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: Metal Fest Open Air. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let na scéně tady oslaví Accept. A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
8: Metal Fest.
7: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
12: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
13: vybrat dobrý materiál
14: a vybudovat náš domov.
15: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
16: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
17: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
18: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
17: I teď?
19: Ano.
17: A teď?
19: Jo, včera, dnes i zítra.
18: Prostě pořád.
20: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
21: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
22: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marta.

0: pátek 15. května rozjedou v Blackroad Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i z Kokot Minute a jejich černý šaty party z Lovefest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A sem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na Metaláky, Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalový nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutný hoře. Čau.

0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: Izomat stavebniny.
11: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
12: Best Beleza.
11: Nádherná zahradní dlažba.
12: Best Bellissima.
11: Dvě úžasné zahradní dlažby.
12: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
14: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz.

0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Testy společné části maturit úspěšně složilo 90% studentů. Šlo o zkoušku z češtiny a volitelnou zkoušku buď z matematiky, anebo z cizího jazyka. Úspěšnost se liší podle typu školy. Nejvíce se dařilo žákům gymnázií a liceí. Naopak u středních odborných škol byly výsledky mírně horší než republikový průměr. Na trati z Jihlavy do Třebíče nejezdí vlaky. Provoz do Okříšek je zastavený kvůli poškození železničního mostu. Vyklonila se jedna mostní římsa a uvolnil se štěrk z kolejového lože. Na zajištění stability teď pracuje správa železnic. Provoz vlaků by se měl obnovit v pondělí. Karviná se tento víkend připojí k mezinárodnímu festivalu železné cyklotrasy. Ten propojí česká a polská města. Návštěvníci se mohou těšit nejen na cyklistické zážitky, ale i na pestrý doprovodný program. K němu více řekne mluvčí města Monika Danková.
1: Každé ze zapojených míst nabídne návštěvníkům něco jiného. Někde je připraven kulturní program, jinde gastronomické speciality, sportovní aktivity nebo program pro děti. Účastníci festivalu budou moci také sbírat razítka na jednotlivých stanovištích a tím se zapojí do doprovodných soutěží.
0: Festival je zcela zdarma. Ceny ropy jdou stále nahoru. Naděje na brzké znovu otevření Hormuzského průlivu slábnou. A to kvůli výrokům představitelů Spojených států a Íránu. Severomořská ropa Brent se odpoledne pohybovala mírně pod 109 dolary za barel. Americká ropa byla nad 104 dolary. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tak děkujeme moc za ty informace a pojďme se podívat, jak nám začne víkend. V sobotu bude zataženo s občasným deštěm, místy i trvalejším a ojediněle se vyskytnou i bouřky. V severozápadní polovině Čech budou přehánky jen ojediněle a na západě až polojasno. Později odpoledne a k večeru bude od západu krom východu Moravy a Slezska déšť ustávat a zejména v západní polovině Čech bude ubývat oblačnost na polojasno. Nejvyšší teploty okolo 14 v 1000 metrech na horách stupňů 6. Tak hovoří náš milý hydrometeorologický ústav.
4: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
5: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Pojďme do Prahy hlavně. Do ulice Slavojová a v Praze tam hlásí třeba nehodu dvou osobních aut. Pozor na to. V Helichově taktéž, na Uhelném trhu v Praze taktéž a budeme končit ulicí Ječnou v Praze. Tam se srazil pro změnu osobák s autobusem. Tak to víte, pokud možno vyhněte se při pátku Praze a pokud nemožno, tak hlavně ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, doražte v pořádku.
5: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock navzání.
3: Ahoj, abortíci, máme 3 minutky po 18. hodině, máme tu poslední pracovní den, teda většina z nás, je tu pátek, blázni mají svátek a my taky a máme to zase krásně rozdaný a máme tu rok na přání. Pojďme si 2 hodinky pořádně zařádit, je čistě na vás, co se u nás na Rock Rádiu bude hrát, nad tím budu trošku bdít já, váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Legis, ale víte sami, že do toho moc nezasahu, maximálně vyřídím nějaký tam vzkaz a pustím vám, co tady je. Tak, jak to můžeme všichni ovlivnit? Buď mi volejte ke mně do kapitánský kajuty na 7258444424, no a nebo mi pište na Messengera, ale nebo do mailu. Na úvod trocha romantiky, bývalý kutrnáč Bon Jovi a jeho Bear of Roses a během týhle 6¼ minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak, postel plná růží, hlavně se nepopíchat. Tak to byl úvodní romantický zářez tadyhle, ale my si půjdeme dát něco klasického při pátku, takhle samozřejmě možná už někteří modří z vás tuší, co budeme hrát. Logicky na to šel třeba tady Míra Šedivý, který napsal: čau kapitáne, tady Míra, když je ten pátek, mohl bys tam pustit alkohol a... Samozřejmě v pátek k večeru. Tak odtěl z hry a my si pojďme ten pátek užít. Pokud vás zítra čeká sobota, tak do toho, milí námořníci, můžete šlápnout na plný kule.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byly Battle Beast a Master of Illusion a my si půjdeme dát nějakou starou dobrou klasiku. Tak volal mi tedy Míra z Vlčnova, že bych chtěl zahrát nějaký Deep Purple a bylo by to pro všechny rockery na světě. Tak všichni rockery na světě, co nás slyšíte, já samozřejmě se vyhýbám tady u nás aspoň v roku na přání vám hrát takový ty klasiky, který tady prostě omíláme furt v tom vysílání, nebo který si můžete, který na vás furt odněkať útočí, tady v případě Deep Purple to Smoke on Water, že? Tak na co si to pouštět znova. Hele, ale vybral jsem jinou slavnou písničku, která se taky zapsala do dějin rock'n'rollu. A ta se jmenuje Highway Star a je z LPčka Machine Head. A když mluvíme o názvu Machine Head, škoda, že nemáme nějakých pár pecek tady u nás v archivu. Zkusím se zeptat pana dramaturga od kapely Machine Head, teda myslím, protože to stojí za to a myslím, že teda do rock'n'rollu taky patří i do roku. A to je jedno, takže si dáme tuhle tu krásnou pecku od Deep Purple z roku 1972, jmenuje se Highway Star a je teda ještě jednou z alba Machine Head.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tě neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Tak co, koupelna hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
8: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
9: Metal Fest Open Air.
10: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
11: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
10: Dorazí kultovní Anthrax.
11: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
10: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
9: Metal Fest.
10: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
12: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
13: vybrat dobrý materiál
12: a vybudovat náš domov.
14: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
15: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
16: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
15: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
16: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
17: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
18: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
19: Kontejnery Siegel, dobrý den.
20: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
19: A tomu říkáte problém?
21: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz

0: Tak, to byla Metallica, The Unforgiven, a my musíme letět tryskovým tempem dál, aby jsme stihli odehrát všechno, co máme, protože čas nás tlačí, čas je nekompromisní. Volal Filip, že by chtěl pro všechny zemědělce, pro který neexistují víkendy a makají prostě furt, nechat zahrát a něco pěkného od Dimitry. Ale přátelé, i když prostě musíte makat furt, nebo zrovna odpočítáváte něco, to je úplně jedno, prosím vás, nejdůležitější je dodržovat pitný režim. Proto všem pouštím od Dimitry Dejte mi pít.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. Jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení.

0: Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zbrusunový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
5: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.

0: Hele, svištíme dál, aby jsme stihli všechno zahrát. Máme 18 pade, takže nejdřív všichni mi pište na vaše návrhy na jazyk pro časové znamení, tak nějakou tu situaci, pokud chcete zahrát Sichrově u nás dneska ještě písničku na přání po 7 hodině. A jinak, co si dáme dál, budou tady Motorheadi a Ace of Spades, o který si zavolal vzorný syn David, který by to chtěl všechno zahrát svý mamince Alence. Staníš se, Lemi, hrej!
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: jasně, démoni jsou nejlepší holek kamarádi a teď budeme hrát ještě Five Finger Death Punch, doufám, že to stihnu všechno vyřídit. Tak, Anton Hanič, ahoj, máme dnes v Radnicích nádherné počasí, které přálo tomu, abychom se my, slavnění vdovci, sešli v radnické SRO a udělali si pekelnou grilovačku, zahraj prosím Five Finger Death Punch a už jde all away, ať dnešní večer bude ještě lepší. Léně Běhunková, zdar z draku, chtěl bych tě poprosit o zahrání Five Finger Death Punch pro naší dceru Šárku k dnešním krásným 20. narozkám. Hodně štěstí Šáry a hodně zdraví jako pec randy na vrch. Do toho ještě psala mail Lenka Nejedla. Ahoj, dobrý den, mám prosbu, zda by bylo možné zahrát písničku Wash It All Away od Five Finger Death Punch jako poděkování všem, kteří se zúčastnili naší svatby 9.5.2026. Díky, že jste s náma rozjeli ten nejlepší koncert našeho života. Za každé obejmutí panák i dárek posíláme pořádnou pecku jako poděkování. Tak to oslte doprava, zvedněte sklenku a puste si ji na plný koule. To vše přejí Nejedláci.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Radio. Rok na vzání.
1: Tak, dnes jste slyšeli časové znamení, bylo přesně 7x otevřená flaška, takže 7 hodin večer. Bylo to plyně alkoholicky, jak chtěla včera naše známá hospodská od Krysy Monika Akinom, která napsala ještě jednou vzkaz, říkal jsem, že ho použiju, zahráno, dostala za to odměnu, takže už znova odměňovat nebudu, ale napsala: ahoj kapitáne, a hlásí se první ze 7, my si dáme čaj o 7 na baru u Krysy a klidně plyně alkoholicky nám odbijou na kostele 7. Ještě tam bylo taková jedna věc, aby to bylo jako i pro ty, co nemluví česky. Tak já doufám, že jste pochopili všichni, že se otevřelo 7 flašek a nakonec se musíme napít. I takhle se dá oslavit 7 hodina večerní. Tak, Monice Akinom jsme hráli včera. No a komu budeme hrát dneska? No to záleží čistě na vás. Tomu, kdo se první dovolá na číslo 725-844-424, volejte právě teď. My si dáme Linkin Park pecku Emptiness Machine na úvod naší druhé půlky roku napřání a pak už je to čistě na tom prvním volajícím.

0: Tak, to byl Linkin Park, The Emptiness Machine. No, jako první volající byl dneska známý sauner od Prachatic Milan. Ale nepřišel úplně s dobrou zprávou, každopádně mě prosil, abych to do rádia přečet. A Milan zažil velkou ztrátu, utekla mu jeho německá osmiletá ovčanda Bona. Tak kdybyste viděli někde pobíhající o německou ovčandu, zřejmě jako utekla s nějakým podvraťákem, takže stará láska. V oblasti Husinec, Prachatice, Horouty, tak volejte prosím vás na číslo 728 136 400. Je prej hodná, normálně jako všechno v pohodě. No, osmiletá ovčanda. Já vím, mě takhle jednou, nebo nám takhle jednou utekla, já jsem měl německou ovčandu taky, a dobrmanku. A dobrmanka to jako jednou zabalila, že se vydá do světa. No, za dva dny se vrátila jak spráskaný pes. Měla samozřejmě hlad. A už to pak nikdy neudělala. Tak já doufám, že teda, když ti zdrhla s nějakým podvraťákem, Milane, tak jako taky se vyřádějí a vrátěj se. Každopádně, co si dát k tomuhle tomu zkazu? No nic, no tak tam mrsknem třeba, nevím, nějaký dokidok. To se tak hodí, no.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Rozjetá druhá polovina pořadu Rok na přání. To je to, co posloucháte právě teď na vašem oblíbeném rock rádiu. A trošičku na to dohlíží váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak, co si dáme teď? Přátelé, určitě nějakou češtinu. Volala mi posluchačka Jana, že by si chtěla dát Panoptiko pro kamarádku Jarku a vůbec tak nějak pro všechny rockery. Do toho psal ještě tady Petr Krajščák. Čau, můžu Panoptiko, hej svatý, pro Martinku, ona bude vědět, díky Peca. Samozřejmě, můžeš, přátelé, Panoptiko, hej svatý, jenom pro vás.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgisem.

0: Matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
5: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

0: Do uši vám dohrali Offspring, Pretty Fly for a White Guy, tohle ta krásná skočná pecka z roku 1998. Správně máte polazíno na Rock Radio na pořad Rock na přání, který teď vyjeví další píseň. Otevřel se maily a psala mi tady Simona. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o zahrání pro mého muže k dnešním narozeninám. Nirvánu prosím a Smells Like Teen Spirit. Děkuji moc, Simona. Škoda, Simčo, že s nám tady nenapsala, jak se tvůj muž jmenuje. Ale zvládneme to i bez toho. Milí muži, milí Simonin muži, přejeme ti tady za Rock Radio všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a hlavně kopec srandy navrch. A tady máš tu rockovou hymnu 90. let Smells Like Teen Spirit.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: Kanadští hošáci od Bobří řekne Nickelback s peckou Saving Me. Už 21 let má ta pecka. Ta kapela ještě víc. No nic, přátelé, pojďme si dát další píseň. Romantik Radek, který opět zdraví svou lásku Veroniku Doluhačovic, bych chtěl mě, vám všem a zvláště právě té krásné paní Veronice nechat zahrát něco pěkného od kapely Sonata Arctica. Tak já vybral pecku Pay in Full. A Verčo, to je pro tebe, tak si to užij.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
7: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
6: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
7: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
6: zážitků
7: a zábavy.
6: Táta sviští po okruhu,
7: děti si užívají spolujízdu
6: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
8: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
7: Adrenalinovou jízdu najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
11: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
12: vybrat dobrý materiál
13: a vybudovat náš domov.
14: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
15: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
16: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: ještě posloucháte pořad Rok na přání na vašem Rock Rádiu s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. No a máme za sebou Rammsteiny, o který si volal už před nějakou chvílí David, který by chtěl právě nechat zahrát pecku Cikcak jen tak všem pro hezký víkend. Stalo se. A co se stane teď, to bude to, že si dáme tóry, přátelé. Dáme si tóry a kladivo na čarodějnice. Voty si napsal před nějakou chvilkou taky už Vítěz to klásek. Ahoj kapitáne, prosil bych tór a kladivo na čarodějnice pro mamku, která si chce zavzpomínat na mládí. Předem díky. No, že ti máma nedále pak, ale Víťane, vsadím se po téhle písni. Tak nebudeme tady řešit, jestli Víťovo mamka byla v mládí čarodějnice. Každopádně, protože tvoje maminka žije, tak pálení čarodějnic bylo 30. víš, takže čarodějnice být nemůže, protože to už by byla upálená a neměli bychom komu hrát. Milá mami, krásně se na svýho synka. Usměj, pohlaď ho a doufám, že se ti ty tóři budou líbit.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.

Tohle byly úžasní Placebo, kapela, kterou mám taky hodně rád, a jejich stará záležitost The Bitter End z alba Sleeping with Ghosts z roku 2003. Přátelé, my se budeme loučit, jo, už nastal ten čas. No a dneska se rozloučíme s mojí oblíbenou kapelou Deftones, o kterou si vlastně nepřímo napsal Jirka Krutina, který psal: je vzácné potkat člověka, který to myslí dobře, občas stačí malý detail k mnohem lepšímu žití, třeba zvednout popeláři papírek, co mu omylem uletěl, anebo nechat kapitána vybrat píseň. Napsal: kapitáne, prosím tě, vyber, co se ti líbí. Tak mně se líbí Deftones a jestli můžu, tak bych nechal zahrát skladbu Swerve City z alba Koinojokan, který bylo věnovaný tenkrát tragicky zemřelému basákovi Čičengovi. No a pro tenhle ten pracovní týden se s vámi loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer, nádherný víkend, pořádně si odpočíňte. V pondělí se slyšíme zase po 18. hodině u pořadu Rok na přání. No a do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pec!

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.pragueboats.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.
2: Taky máte mezi svými kamarády takové ty týpky, co po vás něco chtějí, svatosvatě přísahají, že vám potřebné podklady dodají v pondělí a pak se strašně diví, když se vztekáte, že pátek není pondělí. Od té doby, co dělá motokeci, mám pocit, že takových mám mezi přáteli čím dál víc. Třeba takový Jirka Zemánek v únoru mi říkal, hele, budu dělat leteckou show, všechno ti pošlu tak měsíc předem. Tak přátelé, ty podklady mi došly včera, ale i tak vás můžu pozvat na letiště Drahotuše u hranic na Moravě, kde se zítra, ano, zítra uskuteční tradiční Air Automoto Veterán Show, již 13. takže žádný neověřený podnik, ale naopak akce, které i čas vystavil zelenou. Na co se na letišti Drahotuše těšit? Úderem 10. můžete shlédnout zahajovací skupinový průlet všech možných typů letadel i letadílek. Zhruba od 10:45 pak přijde Veterán Show. Všechna zúčastněná vozidla najedou na rampu a i vy vyberete, které z nich je nejelegantnější. Poté vyrazí Spanělka do lázní Teplice nad Bečvou, kde veteráni otevřou sezónu, tam odsud se pojede do Kelče a pak zpět na letiště Drahotuše. Tím, co budou veteráni pryč, bude probíhat letecká show, můžete zkusit vyhlídkové lety. A co to znamená letecká akrobacie, ukáže dvojnásobný mistr světa, legenda Petr Jirmus. Vstup je zdarma, platíte jen pade za parkování. Air Automoto Veterán Show na letišti Drahotuše u hranic na Moravě už zítra.
0: Rock Radio. Motokeci.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Roboty zase je tady všude našlapáno.
1: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
2: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
9: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
11: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
12: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
11: Vše pro bagr.cz.
13: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
14: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
15: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
16: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Vážná muzika.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Slušnej rok.
10: Rock Radio.
9: Slušnej rok pro Prahu na 103.7 FM.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabel, Bilabel, Bilabel, CZ.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčí. Hlásíme se z králičí zahrádky.
8: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.
1: V aktuálním rockovém referendu potěšíme všechny milovníky alternativy přelomu 80. a 90. let. Na výběr máte Faith No More a album z roku 1989 The Real Thing. Nebo můžete zvolit první studiovku Rage Against the Machine z roku 1992.

nebo můžete svůj hlas věnovat desce One Hot Minute z roku 1995 od Red Hot Chili Peppers. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Rarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
5: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
6: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
5: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
6: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
5: zážitků
6: a zábavy.
5: Táta sviští po okruhu,
6: děti si užívají spolu jízdu
5: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
7: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
6: Adrenalinovou jízdu najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
10: Luboši, ty ho nevím, ho! Nic tě neudělal!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dítě, řekni mi něco japonsky.
2: No, Kushitsu Yamaha Naso Tasha.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného.
1: Vítě.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Zanek, vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijala na brigádní výpomoc.
2: Teda já Zanek. Jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhu riteli. Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace.

slušná muzika.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo volá? Co? Neprší tady. Co? Jak zkoušáš? Co zkoušáš? No to zkoušáš, jestli to funguje. To jsi blbý nebo co? Já mám jednání. A běž do řídit ty hňupy. No to si nezvykaj.
0: Rock Radio. Konec legrace.